0: bude oblačno až polojasno. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Zprávy jsou u konce. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

vzpomínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v loužek

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Ministr obrany bude o novém budoucím šéfovi armády jednat v pondělí s premiérem. Předseda vlády Andrej Babiš poté donese návrh prezidentovi Petru Pavlovi. Ministr obrany Jaromír Zuna prozatím neuvedl jména možných náčelníků generálního štábu. Údajně jsou kandidáti 4. Podle Zuny už o nich jak premiér, tak prezident vědí.
3: Pokud o náčelníka generálního štábu, jak pan premiér, tak pan prezident byli seznámeni s návrhy. Tyto návrhy jsou společným výstupem z jednání mezi mnou a náčelníkem generálního štábu. Jsou tam 4 jména. Pan premiér sdělil, že v pondělí o tom budeme jednat společně a následně pan premiér s prezidentem České republiky.
2: Podle ministra se šéfové armády tradičně mění ke 30. červnu. Nový náčelník generálního štábu by tedy mohl být ve funkci od července. Generální štáb od července 2022 vede armádní generál Karel Řehka. Činnost Česko-německého fondu budoucnosti se prodlouží do roku 2037. Vyplývá to z memoranda, které v pátek v Berlíně podepsali ministři zahraničí Česka a Německa Petr Macinka a Johan Vádepůl. Fond vznikl na základě Česko-německé deklarace z roku 1997 a je klíčovým hráčem v česko-německém smiřování a zbližování. O jeho financování se podle memoranda rozhodne později. Macinka do německé metropole přijel v pátek na jednodenní návštěvu. Ocenil přitom, že německá strana nabídla jako její termín 8. květen. České Švýcarsko se vzpamatovává po nedávném požáru. Pro návštěvníky Národního parku zůstává uzavřená už jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných 3hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Koupaliště už se připravují na sezónu. Třeba to v Rakovníku prošlo odbahněním. Město začátkem letošního roku nechalo odstranit sediment nejen ze dna koupaliště, ale i z jeho přítoku. Starosta Rakovníka Luděk Štíbr si od úprav za zhruba 5 milionů korun slibuje zlepšení kvality vody.
4: Tam byl problém, že na to místo, kam jsme uráželi to bahno, tak jsme tam museli udělat větší bariéry, aby se to tam vůbec vešlo, protože ta skutečnost byla trošku větší než ten odhad. Jo? Takže toho bahna bylo hodně, ale už je to hotový a snad ta sezóna není nějak ohrožená.
2: Minulý rok v srpnu hygienici na koupališti vyhlásili zákaz koupání kvůli přemnoženým sinicím. Ty můžou přežívat právě v sedimentu. Fotbalisté Slávie mohou už v sobotu obhájit ligový titul. Červenobílí přivítají v druhém z 5 kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Letenští každopádně nechtějí v Edenu přihlížet oslavám, statistika ale mluví proti nim. Svého pražského rivala totiž porazili v jediném z posledních 8 vzájemných ligových zápasů. Ve stínu derby se přitom o víkendu odehraje dalších 7 duelů, včetně důležitého záchranářského souboje mezi Duklou a Slováckem. V sobotu bude oblačno až polojasno. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil,

mrak těch bran, zmizel v dálce i ten důl.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Česká republika si v pátek připomněla 81. výročí konce druhé světové války. Hlavní pietní akce proběhla tradičně na pražském Vítkově. Zúčastnili se jí čelní politici i představitelé armády. Prezident Petr Pavel poté na Pražském hradě jmenoval generály. Na Olšanských hřbitovech uctili památku sovětských i československých vojáků desítky příznivců kontroverzního ruského motorkářského klubu Noční vlci. Čekali na ně odpůrci s vlajkami Ukrajiny. Návštěvníkům se v pátek u příležitosti státního svátku také otevřely například prostory sněmovny a senátu. Využili toho tisíce lidí. Na pražském letišti Václava Havla došlo k incidentu. Letecký provoz tam v pátek odpoledne narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně. Jedno letadlo kvůli tomu museli odklonit do Vídně, několik dalších pak nabralo zpoždění. Policie v souvislosti s incidentem zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Uvedla to na síti X s tím, že zadržený muž je ročník 1988. Podezřelý je z obecného ohrožení z nedbalosti. Projekt Quiff Talents podporuje nové tvůrce a tvůrkyně, pomáhá umělcům vytvořit kvalitní projekt a zajistit finanční podporu. Hlásit se můžou čeští a slovenští zájemci bez věkového omezení s libovolným námětem. Vedoucí programu Quiff Talents Radka Weiserová Impulzu prozradila, co při výběrovém řízení nejvíc zaujme.
2: Projekty, které jsou nějakým způsobem jiný, než je ta většina, mají ambice překračovat hranice České republiky. Posuzujeme i v kontextu toho, co známe ze zahraničí. Jsou víc dohloubky promyšlené a přitom inovativní.
1: Cílem je pomocí Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a přizvaných expertů vytvořit kvalitní projekt během jednoho roku. Účastníci jsou po absolvovaných workshopech připraveni na další vývoj díla. S hotovým scénářem mají šanci vstupovat do produkcí, prezentovat se na produkčních fórech a získat finanční podporu na realizaci. Američany stále více rozděluje politika. Nová data ukazují, že hádky přerůstají v takzvané politické rozchody, které rozbíjejí dlouholetá pouta a dokonce i rodiny. Za názorovou neústupnost tak někdy lidé ve Spojených státech platí dost vysokou osobní cenu.
3: Více než třetina Američanů už kvůli politice definitivně odepsala někoho blízkého. Nejde jen o tiché neshody, dokazují to i čerstvé průzkumy. Nejvíce pálí mosty mladší generace do 30 let. Emotivně ukončují přátelství, dokonce i rodinné vztahy. U starších ročníků zůstává ochota k diskuzi vyšší. Psychologové varují, že tyto politické neshody jen prohlubují pocit osamělosti. Hádky kvůli politice se tady navíc posledních 2 měsících vyostřují. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Shakira představila oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa. Kolumbijská popová hvězda zveřejnila krátké video ze slavného stadionu Maracaná na svém instagramovém účtu. Celá píseň s názvem Die Die bude k poslechu ve čtvrtek 14. května. Pro Shakiru to přitom není premiéra. Už v roce 2010 byla autorkou oficiálního hitu Waka Waka pro mistrovství světa v Jihoafrické republice. Letošní šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku začne 11. června. Po 20-leté pauze se na něm představí i česká reprezentace. V sobotu bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: s rádiem Impuls.
1: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Ministr obrany bude o novém budoucím šéfovi armády jednat v pondělí s premiérem. Předseda vlády Andrej Babiš poté donese návrh prezidentovi Petru Pavlovi. Ministr obrany Jaromír Zuna prozatím neuvedl jména možných náčelníků generálního štábu. Údajně jsou kandidáti 4. Podle Zuny už o nich jak premiér, tak prezident vědí.
3: Pokud o náčelníka generálního štábu, jak pan premiér, tak pan prezident byli seznámeni s návrhy. Ty dva návrhy jsou společným výstupem z jednání mezi mnou a náčelníkem generálního štábu. Jsou tam 4 jména. Pan premiér sdělil, že v pondělí o tom budeme jednat společně a následně pan premiér s prezidentem České republiky.
2: Podle ministra se šéfové armády tradičně mění ke 30. červnu. Nový náčelník generálního štábu by tedy mohl být ve funkci od července. Generální štáb od července 2022 vede armádní generál Karel Řehka. Činnost Česko-německého fondu budoucnosti se prodlouží do roku 2037. Vyplývá to z memoranda, které v pátek v Berlíně podepsali ministři zahraničí Česka a Německa Petr Macinka a Johan Vádepůl. Fond vznikl na základě Česko-německé deklarace z roku 1997 a je klíčovým hráčem v česko-německém smiřování a zbližování. O jeho financování se podle memoranda rozhodne později. Macinka do německé metropole přijel v pátek na jednodenní návštěvu. Ocenil přitom, že německá strana nabídla jako její termín 8. květen. České Švýcarsko se vzpamatovává po nedávném požáru. Pro návštěvníky Národního parku zůstává uzavřená už jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných 3hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Koupaliště už se připravují na sezónu. Třeba to v Rakovníku prošlo odbahněním. Město začátkem letošního roku nechalo odstranit sediment nejen ze dna koupaliště, ale i z jeho přítoku. Starosta Rakovníka Luděk Štíbr si od úprav za zhruba 5 milionů korun slibuje zlepšení kvality vody.
4: Tam byl problém, že na to místo, kam jsme uráželi to bahno, tak jsme tam museli udělat větší bariéry, aby se to tam vůbec vešlo, protože ta skutečnost byla trošku větší než ten odhad. Jo? Takže toho bahna bylo hodně, ale už je to hotový a snad ta sezóna není nějak ohrožená.
2: Minulý rok v srpnu hygienici na koupališti vyhlásili zákaz koupání kvůli přemnoženým sinicím. Ty můžou přežívat právě v sedimentu. Fotbalisté Slávie mohou už v sobotu obhájit ligový titul. Červenobílí přivítají v druhém z 5 kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Letenští každopádně nechtějí v Edenu přihlížet oslavám, statistika ale mluví proti nim. Svého pražského rivala totiž porazili v jediném z posledních 8 vzájemných ligových zápasů. Ve stínu derby se přitom o víkendu odehraje dalších 7 duelů, včetně důležitého záchranářského souboje mezi Duklou a Slováckem. V sobotu bude oblačno až polojasno. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického polostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: V Německu zemřel český turista. Napoleonská výstava těží z umělé inteligence. Fotbalisté Slávie mohou posvětit obhajobu titulu. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: V německém saském Švýcarsku včera zahynul český turista. 55-letý muž si se svou manželkou udělal výlet k Labským pískovcům. V horní části jedné stezky se muž náhle zhroutil. Zemřel, i když se ho snažili resuscitovat nejprve ostatní turisté a poté záchranáři. Ti si pro snazší komunikaci s manželkou přivolali česky mluvícího zaměstnance z nedalekého horského hostince. Později se podle místních médií zapojil do péče o ženu česky mluvící člen krizového intervenčního týmu spolu s policií. Slovenský premiér Fico je v Moskvě. Včera do Ruska přiletěl, aby se zúčastnil akcí ke Dni vítězství. V podvečer to napsala ruská státní agentura TASS. Předseda slovenské vlády podle ní poté před novináři řekl, že je přesvědčený, že se blíží konec rusko-ukrajinské války. Podle slovenských médií mluvil o svém nadcházejícím setkání s ruským prezidentem Putinem a řekl, že chce přesvědčení o blížícím se konci války vyslovit. Rusko slaví Den vítězství o den později než Česko, tedy právě dnes. Šéf slovenské vlády se nechystá v Moskvě zúčastnit vojenské přehlídky. Dřív ale avizoval, že položí květiny na hrob neznámého vojína Rudé armády a sejde se právě s Putinem. Město Sušice koupí areál bývalé slavné sirkárny Solo. Majiteli téměř 17 nevyužitých hektarů zaplatí 250 milionů korun. Na ploše vyrostou i byty.
5: Zdevastovaný a většinově nevyužitý areál leží na vjezdu do Sušice od Plzně a Strakonic. 11-tisícové město zaplatí každý rok splátku 50 milionů korun, první letos v prosinci. V největší rozvojové zóně budou asi na 3 hektarech byty a služby, zbytek zaplní lehká výroba. Zájem o bydlení v 5. největším městě plzeňského kraje je velký. Do Sušice, nazývané Branou Šumavy, se stěhují lidé ze širokého okolí, včetně Prahy. Klára Fajstová, Radio Impuls, Sušice.
4: Slavkov u Brna připomíná období napoleonských válek. Město na Vyškovsku otevírá novou stálou expozici, která propojuje historické předměty s moderními technologiemi. Výstava je v prostorách bývalých zámeckých koníren. K vidění je třeba pouzdro pro uložení kosmetiky, které používal přímo Napoleon. Historik slavkovského zámku Martin Rája potvrzuje, že řada exponátů je unikátních.
6: Historická hodnota těchto exponátů je nevyčíslitelná a co se týká pojistné ceny, tak se pohybuje ve vyšších milionech.
4: Součástí výstavy jsou také interaktivní prvky, třeba umělou inteligenci autoři využili k rozmluvení obrazu Napoleona. Návštěvník si tak může promluvit přímo s císařem. Fotbalisté Slávie se budí do důležitého dne. Už v dnešním utkání totiž mohou obhájit ligový titul. Ve druhém z 5 kol nadstavby přivítají v derby Spartu. V případě výhry by v čele tabulky odskočili na nedostižných 11 bodů. Sešívaní můžou ovládnout samostatnou ligu po 9. a po 5. pod trenérem Jindřichem Trpišovským. V ligové sezóně prohráli jediné z 31 utkání a doma v nejvyšší soutěži už 44 zápasů nenašli přemožitele. V minulém derby v březnu zvítězil Slavia nad Spartou v Edenu 3-1. Na podzim se rivalové rozešli smírně 1-1. Derby pražských S začne v Edenu v 7 hodin večer. Na fotbalovém programu je toho dnes ale více. Ve 4 hodiny se ve skupině o titul utkají Plzeň s Libercem. Ve skupině o záchranu se budou hrát už od 2-3 zápasy, ve kterých Mladá Boleslav vyzve Zlín, Teplice Ostravu a Dukla Praha Slovácko. Na Impulzu pro vás všechny duely pohlídáme a všechno důležité vám povíme dřív než ostatní.
7: 6:04. V sobotu 9. května jsou s vámi na Impulzu Lenka Svobodová a Jakub Voříšek a taky muzika. Ze zahraničních interpretů můžu jmenovat třeba Alexa Warrena, ale právě teď česká kapela Kabát. Krásný den.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Dobré a pohodové sobotní ráno přeje Rádio Impuls 9. května, takové je datum. Za chvilku u nás zpívá Alex Warren nebo Tereza Kerndlová. V Budapešti běží už druhý týden výstava věnovaná Freddiemu Mercurymu. Jak si všímají britské noviny, zasloužil se o ní český fanoušek, super fanoušek bývalého zpěváka Queen Tomáš Hickel.
1: Liz Daily Mirror poukazuje na to, že výstava připomínající 40. výročí koncertu Queen v Budapešti se neobešla bez pomoci, nadšení a zápalu českého biznismena. Tomáš Hickel se stal fanouškem už v mládí. K zálibě v hudbě a expresivnímu projevu frontmana Queen, který zemřel před 35 lety, ho přivedli rodiče. Jak píše britský list, český fanda Queenů společně s Mercuryho asistentem Peterem Priestnem postupně skoupili věci ze zpěvákovi pozůstalosti, vydražené před 3 lety, včetně zpěvákova piana nebo rukopisu k textu k hitu Bohemian Rhapsody. Pro výstavu v Budapešti shromáždili celkem 1000 exponátů. Nechybí zpěvákova oblíbená voda poholení nebo bombóny. Tomáš Hickel není jediným českým spojením na hvězdu Queen. Autorkou 3metrové sochy Mercuryho, která dnes stojí v Montreux na břehu Ženevského jezera, byla česká sochařka Irena Sedlecká, která žila v Británii od roku 1967. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Radia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron, ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia, reagujte na raní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů a jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Timko z No Name.

Je sobota, impulzovy odpočívají, ale v pondělí mezi 5. a 9. budou opět s vámi a dokonce vám znovu představí profesora. Pana profesora, ten každé všední ráno prověřuje vaše znalosti, je přísný, chytrý, pochvalu nedá jenom tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic každý všední den na Rádiu Impuls, pan profesor.

Takhle vám hraje Impuls v sobotu po ránu. Za chvíli česká muzika, zahraje nám Miraj a později třeba zaspívá Maggie Riley. Teď pojďme na počasí, na vaše vzkazy, Mnichov u Strakonic 7 stupňů a mlha, Danka. Děkujeme. Krásné ráno z Nahošovice, máme 9 stupňů, jasno, pohodový den přeje Skrblík. A teď Roman z Jevíčka, hlásí 7 stupňů, dnes zpráva i pro řidiče, 8 až 10, 8. až 10. května se jede v širokém okolí závod míru nejmladších s lokálním omezením. Řidiči okolo Jevíčka, dbejte pokynů pořadatelů. Díky, Roman. My děkujeme Romanovi. Krásné sobotní ráno z Beskyd, je zataženo a 9 stupňů. Počasí nic moc, ale práce nás zahřeje. Tak přeji všem den podle jejich představ. Jana z Frýdlantu nad Ostravicí. Takže dnes čekáme v Česku převážně oblačno až polojasno. Odpoledne se zejména na horách ojediněle objeví přehánky. K večeru bude ubývat oblačnosti většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu území až 22, v tisíce metrech na horách nejčastěji 11, ale na Šumavě až 15 stupňů Celsia. Hezký den.

0: Radio Impuls. Za 5 minut bude 6:45. Pojďme k datu, je 9. května. Tak pomaličku nám vyrážejí lidé na čundry k táboráku a tak. My k tomu budeme hrát za malou chvíli. Vabidaně, karosa na kolejích. Ale právě teď je dnešní události. Festival Dne vítězství na Staroměstském náměstí připomene osvobození Československa od fašismu v roce 1945. Celostátní akce Den otevřených mlýnů otevírá vybrané mlýny veřejnosti. V pražských Modřanech se uskuteční koncert k 25. výročí Zvonohry. Den Evropy v Praze nabídne program s mladými odborníky, debaty k tématům, jako jsou krize bydlení v Evropě, dospívání v digitální době nebo kariéra v evropských institucích. Na místě budou stánky zemí Evropské unie, soutěže pro děti i dospělé a slam poetry. Graffiti Jam pro lidi bez domova představí v legální graffiti zóně v Praze špičku současné výtvarné a graffiti scény. Pražské výstaviště v Holešovicích tento víkend patří kutilům, inovátorům a kreativcům. Podle programové ředitelky festivalu Maker Faire Barbory Pešek se sem sjedou i popularizátoři vědy a techniky z celé Evropy a čeští a světoví influenceři.
1: Přijďte se podívat na současné technologie a inovace, zapojte se do zápasu robotů nebo objevte špičkový vědecký výzkum. Na své

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze směrem od Smíchova na Štěrboholi se na začátku Barandovského mostu srazila dvě auta. Na odstavené auto si dejte pozor na D1 na 15. kilometru směrem z Prahy na Brno. Další nebezpečnou situaci sledujeme na trase mezi Uherským Hradištěm a Brnem. Na silnici číslo 50 u Buchlovic leží uprostřed vozovky sražená srna. Jsme tu pro vás, jsme Impuls, jsme na čísle 605 222 007, jsme tu i díky naší aplikaci. Nahrajte nám do ní hlasovou zprávu.

0: Celá minuta zbývá do 7. hodiny raní, tady Impuls. Dnes čekáme v Česku oblačno až polojasno. Odpoledne se zejména na horách ojediněle objeví přehánky. K večeru bude ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění. Jak to bude s teplotami? Ty nejvyšší budou do 20, na jihu území až do 22 stupňů, v 1000 metrech na horách nejčastěji 11 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Letecký provoz v Praze včera narušil dron. Domácnostem na Karlovarsku bude dál sloužit odpadové taxi. Čeští hokejisté na švédských hrách vyzvou Finsko. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Policie po včerejším incidentu s dronem u pražského letiště zadržela muže. Zajistila i dron, který se bez oprávnění pohyboval v bezletové zóně ruzeňského letiště Václava Havla. Jedno letadlo bylo nutné odklonit do Vídně, několik dalších nabralo zpoždění. Zadržený muž je ročník 1988. Je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti. Z případy dronů v bezletové zóně se evropská letiště potýkají pravidelně. Kvůli nahlášenému létajícímu objektu například letos v březnu na půl hodiny přerušilo provoz letiště v Berlíně. Loni v říjnu se ze stejného důvodu zastavilo dokonce na 2 hodiny. Podobné problémy loni řešili třeba i v Nizozemsku, Belgii, Německu nebo Švédsku. Příznivci nočních vlků se v Praze střetli s odpůrci. Desítky podporovatelů kontroverzního ruského klubu motorkářů včera na Olšanských hřbitovech uctili památku sovětských i československých vojáků padlých za druhé světové války. Podobně jako v minulých letech odpůrci na účastníky sešlosti křičeli, pískali a mávali vlajkami Ukrajiny, která čelí ruské agresi. Motorkářský klub je známý svým blízkým vztahem s ruským prezidentem Putinem. Ruští členové nočních vlků nesmějí od roku 2022 vstoupit na území Evropské unie, protože jsou od začátku ruské invaze na Ukrajinu na sankčním seznamu. Na akci dohlíželi policisté i členové antikonfliktního týmu. Odpadové taxi bude na Karlovarsku pokračovat. Službu můžou využít domácnosti na zavolání. I letos bude zdarma.
4: Odváží se například starý nábytek, koberce, lino, elektrospotřebiče nebo sklo. Odpadový taxík vám ale nevezme stavební suť, pneumatiky nebo bioodpad. Vary totiž takhle pomáhají jen s věcmi, které sloužily v domácnostech. Služba se předem objednává a pro místní je jednou ročně zdarma. Kdo potřebuje odpadový taxík opakovaně, musí počítat s poplatkem od 165 korun. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Pražské výstaviště v Holešovicích tento víkend patří k utilům, inovacím a kreativitě. Festival Maker Faire nabídne současný design, digitální pletení nebo biomateriály. Programová ředitelka festivalu Barbora Pešek láká návštěvníky na nejnovější technologie.
5: Zapojte se do zápasu robotů nebo objevte špičkový vědecký výzkum. Vědou se sem popularizátoři vědy a techniky z celé Evropy, mezinárodní i čeští youtubeři a program bude i venku.
3: Novodobí kutilové a světoví influenceři se v Praze zúčastní 3D tiskové výzvy. Návštěvníci se můžou těšit i na vesmírné projekty, pavilon tmy se světelnými instalacemi, workshopy nebo kreativní instalace. Čeští hokejoví reprezentanti se dnes budou snažit naplnit vysoká očekávání. V úvodním duelu švédských her v Engelholmu totiž porazili domácího favorita 3-1. Dnes budou o druhé vítězství v generálce na světový šampionát usilovat proti Finsku, které při svém naskočení do posledního turnaje Eurohockey Tour podlehlo Švýcarsku 4-5 po samostatných nájezdech. Utkání Česko-Finsko začíná v poledne.
0: A právě teď jsou 7:03, sobota 9. května, na Impulzu další spousta muziky, Aleš Brychta, Jelen, teď Adam Ďurica.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Za chvilku už bude 7:45, máme sobotu 9. května. Na Impulzu zahraje Jelen svoji touhu a svůj pláč. V Berouně se konají tradiční hrnčířské trhy. Ve Znojmě se koná 18. ročník festivalu vína. První ze série krajských gastronomických festivalů Pojez Fest hostí oblast Dolní Vítkovice v Ostravě. V Letči nad Sázavou se koná zahajovací koncert festivalu vokální hudby na pomezí tří krajů s názvem Hlasy tří světů. V Hrádku nad Nisou se malí hasiči pokusí o zápis do České knihy rekordů, a to v počtu dětí i velikosti dětské hasičské hudební fontány. Hasiči ve Žďáru nad Sázavou se pokusí překonat rekord z roku 2010 v dálkové dopravě vody při akci Vrátíme svratku do pramene. Jaroměř hostí festival nevšedních bicyklů a recyklovaného umění Kolem Fest. A na zámku Velké Březno na Ústecku se koná závod automobilových a motocyklových veteránů s názvem O pohár hraběte chodka.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Tak já pořád poslouchám, jak si každej sislí zásoby. Já se jmenuju Sislová a zásoby si nedělám, protože sisl si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na raní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Pracovnici 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
4: Vařte jako myšuriny. Každou neděli na Impulzu.

Radio Impuls. 10 minut nám zbývá do 7:30. Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Byly to první velké lásky, nekonečné plány, pocit, že vám patří celý svět. Společně s Impulzem se můžete vrátit do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18, to je novinka, kterou pro vás máme každý všední den po 15. hodině, tak i v příštím týdnu nezapomeňte poslouchat a vzpomínat na Radio Impuls.

0: Pojďme na počasí. Tady je Rádio Impuls. Vy do Impulsu píšete, konkrétně na WhatsApp 605 222 007. Máme tu pozdrav a vzkaz od posluchače Marcela. Krásné dobré sobotní ránko všem. Trolejbusák Máca v Ústí nad Labem zataženo a 11 stupňů. Děkujeme. Pozdrav z věže Zasila. Pepa a Maruška, máme 7 stupňů a polojasno. Děkujeme za vzkaz. Krasová v Moravském Krasu 6 stupňů, pěknou sobotu přejí Ivona a František. Děkujeme všem. Tak v Česku dnes čekáme oblačno až polojasno. Odpoledne se zejména na horách ojediněle objeví přehánky. K večeru bude ubývat oblačnosti většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty do 20 stupňů. Na jihu území bude tepleji až 22 stupně a v tisíce metrech na horách nejčastěji kolem 11 stupňů. Ale pozor, na Šumavě bude opět o něco tepleji. Na Šumavě může být v tisíce metrech až 15. Teď Eláni, za chvilku už Impulzovic krabička. Dobrý den, tady Impuls.
1: Pokým krásně

0: Je 6 minut po půl osmé, bude foukat severní vítr. To už nejsme u předpovědi počasí, ale u předpovědi toho, jaká muzika nás na Impulzu čeká. Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák a severní vítr za malou chvíli. Ale nejprve promluví náš dnešní host, herečka, moderátorka a influencerka Alice Bendová. Alice, dobré ráno.
1: Já vám přeju krásný dobrý ráno a krásnou sobotu.
0: Ano, vám taky krásnou sobotu 9. května. Co máte v plánu?
1: No, tak vzhledem k tomu, že není úplně ošklivo, což jsem strašně ráda, tak určitě budeme venku. Máme 5 adoptovaných pejsků a protože každý má trošku jiný rytmus a každý je v jiném věku, tak vlastně ty procházky musíme dělat na etapy. To znamená, že prostě ten nejstarší jde pomaličku nebo prakticky vůbec. Pepinka tam má zase vady kolínek a lokítku a tak dále, tak tady je úplně pomalinku a ty ostatní jsou schopni ještě běhat, tak je to dobrý.
0: Všiml jsem si, že takzvaně jdete s dobou, víc než herečka a moderátorka jste poslední dobou hlavně influencerka. Tak co teď na internetu nejvíc řešíte?
1: Úplně jako aktuálně asi nejvíc prostě na to, jak to dopadne s naším domem. Já teda tam musím přiznat, já jsem si založila ještě profil na Hero Hero, kde prostě ty lidi, protože na ten Instagram se samozřejmě nevejde všechno, jo. Takže jsem chtěla, aby prostě ty lidi viděli, jak teď aktuálně teda opravdu se věnujeme celá rodina tomuhle tomu problému, kdy nám prostě dům začal doslova do písmene padat na hlavu. Takže jsme se museli odstěhovat, my nebydlíme vůbec doma a je to takový trošku složitější období, ale prostě tak patří to k životu, my to bereme tak nějak, se snažíme to brát tak nějak jako pozitivně, takže aktuálně je tam asi nejvíc věcí právě toho našeho soukromí a okolo toho našeho domu.
0: No tak třeba můžete inspirovat i některé naše posluchače, poraďte jim, co při té influencerské práci dnes, co dnes frčí, jak to dnes chodí, točíte si třeba sama na telefon?
1: Tohle už pokud teda člověk jakoby chce, aby za to ty lidi zaplatili, tak to opravdu musí být v top kvalitě. Tak proto jsem si prostě na to vzala štát, opravdu jako s profesionální kamerou, s režisérem, který jakoby v úvozovkách nerežíruje, ale vlastně celý to krásně vede, citlivě. Já jsem si vzala opravdu jako citlivýho člověka, který je na mě nasítěný, to je strašně důležitý. Takže já si myslím, že pokud už teda za to někdo má zaplatit, tak to fakt musí být. Musí je prostě dobrý. A jenom chci říct, aby si lidi nemysleli, že já si potom ty peníze po zdanění schrábnu a budu si z nich něco užívat. Nebudu. Rozhodla jsem se, že to rozdělím útulkům, od kterých bereme pejsky.
0: A tak to je záslužné. Říká herečka, moderátorka a teď taky influencerka Alice Bendová. My vám přejeme, ať se vám ve všem daří, ať vám váš dům nespadne na hlavu a všechno proběhne, jak má. Hezké jaro. Hostem Impulzu byla Alice Bendová.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně a krásný zbytek soboty.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: nebo třeba Robbie Williams s Nicole Kidman, ale bude tady doprava 007. Za necelou minutu se podíváme na Karvinsko, do Českého Těšína i do Prahy.
1: Někdy stačí pár minut. Jeden rozhovor, jedna písnička, jeden moment, který vám

0: Rádia Impuls najdete rozhovory, živá vystoupení a chvíle, které mají smysl a zahřejí vás kdykoliv během roku. Přidejte se k nám, sledujte, odebírejte a užívejte si život z lepší stránky. Rádio Impuls na YouTube. Radost každý den. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Buďte opatrní na Karvinsku, a to konkrétně v Českém Těšíně, ve Slezské ulici, zasahují tam hasiči a policie. Osobní auto tady narazilo do sloupu veřejného osvětlení. A pozor, i v Praze cestou ze Smíchova směrem na Štěrboholy na začátku Barandovského mostu jsou odstavená dvě osobní auta po nehodě. 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály, je v provozu a čeká na vaše zprávy. Na vaše zprávy může čekat taky aplikace, do té můžete nahrávat hlasové zprávy, budeme se na ně těšit.

0: Je májové ráno, je tady sobota 9. května. V Česku dnes čekáme oblačno až polojasno, odpoledne se zejména na horách ojediněle objeví přehánky. K večeru bude ubývat oblačnosti většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20, na jihu území až 22, v tisíce metrech na horách kolem 11 stupňů Celsia. Na Šumavě v tisíci metrech bude až 15. Za chvilku jsou tady zprávy, Lenka Svobodová míří do studia, hned po zprávách Činasky a zadarmo.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ve válce na Ukrajině panuje klid zbraní. Záchytky drží nad vodou pomoc měst a krajů. Slavia zabojuje o potvrzení titulu. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: V ruské válce na Ukrajině začíná třídenní příměří. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti True Social. Klid zbraní má podle šéfa Bílého domu trvat do pondělí. Součástí příměří bude výměna tisícovky zajatců na každé straně. Trump věří, že to je začátek konce této války, kterou Moskva zahájila v únoru před víc než 4 lety. Zelenský na síti X dohodu potvrdil a vyjádřil očekávání, že Spojené státy zajistí, aby Rusko dodrželo. Později klid zbraní potvrdila i Moskva. Šéf Bílého domu dal příměří do souvislosti s výročím konce druhé světové války, které si Rusko dnes připomíná. Protialkoholní stanice často čelí neuhrazeným poplatkům. Podle jejich zástupců zůstává neuhrazená víc než polovina plateb za pobyt. Některé dokonce evidují kolem 70% neuhrazených pobytů. Vymáhání peněz je přitom obtížné. Skoro nulová vymahatelnost je pak třeba u bezdomovců, ale třeba i cizinců ze zemí mimo Evropskou unii nebo u lidí s trvalým pobytem na úřadech. Vyplynulo to z ankety agentury ČTK mezi provozovateli. Podle nich by tak provoz stanice nebyl možný bez dotací krajů a měst. Ústecký kraj opět pomůže začínajícím učitelům. Náborový příspěvek ve výši 200 000 korun věnuje zejména těm, kteří budou vyučovat odborné předměty. Samospráva na to v rozpočtu vyčlenila 4 miliony korun. Podle ústeckého hejtmana Richarda Brabce je cílem motivačního programu získat pro střední školy učitele vybraných předmětů,
5: které jsou takové ty úzkoprofilovější, jako je třeba matematika, chemie, fyzika, angličtina, němčina, informatika a také na odborné předměty, jako jsou v oblasti strojírenské výroby, elektrotechnika a řadu dalších. Počítáme, že o to bude zájem.
4: Náborový příspěvek kraj poprvé zavedl před 3 lety. Má mimo jiné motivovat čerstvé absolventy vysokých škol, aby se učitelství věnovali. Kraj také pokračuje v podpoře nadaných žáků. Naposledy schválil rozdělení víc než 800 000 korun mezi 33 studentů. Britská vládní lejbristická strana si líže rány. Ve Walesu utrpěla historickou porážku a ve velšském parlamentu nebude u moci poprvé v tomto tisíciletí. Nejvíce křesel v této části země si zajistila nacionalistická strana Plaid Cymru, která obsadila 43 z celkových 96 míst. Lejbristům připadlo pouze 9 mandátů. Ztráta této tradičně lejbristické bašty je pro vládnoucí stranu podle agentury AFP potupným výsledkem. Na konečné výsledky čtvrtečních voleb se teprve čeká. Fotbalové fanoušky čeká dneska večer poslední nejslavnější derby letošního ročníku první ligy. V Edenu ho od 19 hodin rozehrají věční rivalové, fotbalisté Sparty a Slávie. Co všechno je ve hře, to teď prozradí ve své pozvánce náš sportovní reportér Standa Sigmund.
6: Všechny triumfy drží slávisté. Do noty jim hraje domácí prostředí, ve kterém ještě neprohráli, a především 8-bodový náskok před Spartou. Ovšem největší motivací je možnost 3 kola před koncem soutěže oslavit mistrovský titul před zraky svého největšího rivala. Znamená to ovšem porazit Spartu a tomu chtějí letenští pochopitelně zabránit. Musí ale uhrát remízu nebo dokonce zvítězit a to se jim v Edenu podařilo naposledy před 4 lety. Rozhodčím bude Karel Rouček, který řídil derby rivalu 2x a v obou případech zvítězila Sparta. Utkání Slavia Sparta začne v 19 hodin. Hezký večer, s fotbalem přeje Standa Sigmund.
0: a hezký den s Impulzem přeje Jakub Voříšek. V této hodině nás potěší R.E.M., Tomáš Klus a jeho Nina, anebo právě teď Činasky, kteří nám zahrají úplně zadarmo. Jsou 8:04, tady Impuls.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls. Rádio.
7: Vzal si dva líky.

0: Na Impulzu nám za chvíli, tedy krátce před 8:45, společně zaspívají Miroslav Žbirka a Marika Gombitová v Slepých uličkách. Umělá inteligence proniká i do nemocnic. Významně pomáhá především při rozluštění snímku z rentgenu, mamografu nebo ultrazvuku. Využívání nových technologií je ale v zárodku.
1: Na lékařských fakultách učí především lékaři a ne odborníci na počítače. Zatím tak AI na univerzitách vyučují především nadšenci. Onkoložka Alexandra Ašermanová Rádiu Impuls řekla, že se ale v praxi technologie naučila lékařům přebírat snímky, kterým se mají věnovat.
2: Ona může označit pouze ty opravdu podezřelé nálezy a všechny ty, které jsou v normě, může eliminovat.
1: A i pacienti můžou rozklíčovat své snímky z rentgenu, ultrazvuku nebo mamografu. Pro lajky totiž existují mobilní aplikace. Dermatovenerolog Filip Rob by byl ale před takovými programky obezřetný.
3: Hlavním problémem těchto aplikací dneska je, že výrazně nadhodnocují to riziko.
1: Kvůli aplikacím končí u lékařů častěji lidé, kteří mají jen třeba nějaké nezhoubné poškození tkání. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
6: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
10: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
7: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
10: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
7: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Tady Radio Impuls. Máte rádi své kolegy v práci? Často jsou to nejenom lidi z práce, ale může to být vaše druhá rodina. A jak se svým milionovým kolegům odvděčit? Věnujte jim 7 pecek bez reklam. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek pošleme přímo k vám do práce. Už toto pondělí v 9 můžeme hrát právě pro vás a hlavně vaše milionové kolegy na Radio Impuls.
1: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným, kdo jsem proměnil s nimi ve snech města i v činy. A já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Za minutu bude 8:30, je sobota 9. května, posloucháte Radio Impuls, za chvíli díky tomu uslyšíte kapelu Opět a Radeček a dozvíte se, že všechno je v pořádku. Jak je to stran počasí? Vy mi píšete na WhatsApp 605 222 007 a posíláte pozdravy nejenom z Česka, ale jiných evropských zemí. Posílám pozdravy z rakouského Lincu, tady Ani Mráček a 12 stupňů. Krásný den přeje kamionák Honza. Děkujeme a šťastnou cestu. Krásné sobotní ráno Impulzovi, lázně čeladná, oblačno, mírně pofukuje a plus 9. Pohodovou sobotu přeje Ilča a ještě do třetice, tentokrát Itálie, buongiorno z Itálie, jasno 17 stupňů Celzia. A teď něco, co nepřečtu. Ale to nevadí, je to asi italsky. Děkujeme za vzkazy. Dnes bude v Česku převážně oblačno až polojasno. Odpoledne se zejména na horách ojediněle objeví přehánky. K večeru bude ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20, na jihu území až 22, v tisíce metrech na horách nejčastěji 11 stupňů Celzia.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise ona dnes.

0: Česká muzika se přiblížila do vysílání Impulzu, bude tady za malou chvíli Helena Vondráčková Vzhůru k víčkám. Ale teď vzhůru po vlastech českých, festival Dne vítězství na Staroměstském náměstí připomene osvobození Československa od nacismu v roce 1945. Celostátní akce Den otevřených mlýnů otevírá vybrané mlýny veřejnosti. V pražských Modřanech se uskuteční koncert k 25. výročí Zvonohry. Den Evropy v Praze nabídne program s mladými odborníky, debat k tématům, jako jsou krize bydlení v Evropě, dospívání v digitální době nebo kariéra v evropských institucích. Na místě budou stánky zemí Evropské unie, soutěže a slam poetry. Graffiti, tedy přesně řečeno Graffiti Jam pro lidi bez domova, představí v legální graffiti zóně v Praze špičku současné výtvarné a graffiti scény. Pražské výstaviště v Holešovicích tento víkend patří kutilům, inovátorům a kreativcům. Podle programové ředitelky festivalu Maker Fair Barbory Pešek se sjedou i popularizátoři vědy a techniky z celé Evropy a čeští a světoví influenceri.
1: Přijďte se podívat na současné technologie a inovace, zapojte se do zápasu robotů nebo objevte špičkový vědecký výzkum. Na své si tu přijdou malé děti, technologičtí nadšenci, ale všichni, kteří mají zvídavou mysl.
0: A dodám, že se nesjedou jen tak, sjedou se právě do Holešovic. Hraje se nadstavba první fotbalové ligy. A co se týče hokeje, Češi hrají s Finskem v rámci švédských hokejových her. Je to závěrečný turnaj Euro Hockey Tour.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzové.

0: písniček do 9. hodiny zaspívají Bryan Adams anebo Celine Dion a my se vydáme i na silnice. Za minutu se podíváme třeba na cestu z Brna do Vyškova anebo na východ Čech.
1: Jejich videa mají miliony zhlédnutí, jejich písničky miliony posluchačů a jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Timko s No Name.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na cestě z Brna do Vyškova na silnici číslo 430 vyšetřuje policie nehodu u Rousínova. Havaroval tady motorkář. Přesouváme se do východních Čech. Na silnici nižší třídy mezi Červeným Kostelcem a Náchodem před Trubějovem boural osobák. Cesta je tam dočasně uzavřená. Kdyby něco, dejte i vy vědět nám a my dáme vědět ostatním. Díky aplikaci Rádia Impuls nebo díky číslu 605 222 007. Krásné ráno s datem sobota 9. května. Tak hezký den, Impuls, za chvilku je tady Michal David.

0: Radio Impuls minutu před 9 vysílá informace o počasí. Dnes v Česku čekáme oblačno až polojasno. Odpoledne se zejména na horách ojediněle objeví přehánky. K večeru ale bude ubývat oblačnosti většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty mezi 15 a 20 stupni, na jihu území až 22, v 1000 metrech na horách kolem 11.
1: Víkend s Rádiem Impuls.
2: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky. V neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
4: Část českého Švýcarska zůstává uzavřená. Napoleonská výstava těží z umělé inteligence. Házenkářská extraliga večer pozná mistra. Je 9 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Oblast českého Švýcarska zasažená nedávným požárem zůstává zavřená. Jinak jsou v Národním parku přístupné všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných 3hodinových intervalech oblast kontrolují dronem s termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Mluvčí správy parku Tomáš Salov to řekl agentuře ČTK. V plameny zasažené oblasti podle něj hrozí pády stromů. Cesty jsou v místě hlavně rozježděné od těžké techniky hasičů. Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku začal les hořet v sobotu 2. května. Oheň postupně zasáhl území zhruba 100 hektarů. Při největším požáru v Národním parku v roce 2022 byla zasažená plocha 10x větší. Slovenský premiér Fico je v Moskvě. Včera do Ruska přiletěl, aby se zúčastnil akcí ke dni vítězství. V podvečer to napsala ruská státní agentura TAS. Předseda slovenské vlády podle ní poté před novináři řekl, že je přesvědčený, že se blíží konec rusko-ukrajinské války. Podle slovenských médií mluvil o svém nadcházejícím setkání s ruským prezidentem Putinem a řekl, že chce přesvědčení o blížícím se konci války vyslovit. Rusko slaví den vítězství o den později než Česko, tedy právě až dnes. Šéf slovenské vlády se nechystá v Moskvě zúčastnit vojenské přehlídky. Dřív ale avizoval, že položí květiny na hrob neznámého vojína Rudé armády a sejde se právě s Putinem. Unikátní sbírce historických hudebních nástrojů z Kraslic hrozí rozprodej. Nejvyšší soud odmítl dovolání Karlovarského kraje. Hejtmanství chtělo pro město sbírku zachovat.
5: Sbírka historických hudebních nástrojů je součástí konkurzní podstaty, ze které se budou vyplácet věřitelé zkrachovalé společnosti Amati Denak. Nejvyšší soud tak potvrdil dosavadní vývoj sporu. Dlouhodobě se řešilo, zda 270 nástrojů skutečně náleží kraji nebo patří do majetku dlužníka. Rozhodnutí znamená jediné, pokud sbírku hejtmanství neodkoupí, skončí u nového majitele. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Slavkov u Brna připomíná období napoleonských válek. Město na Vyškovsku otevírá novou stálou expozici, která propojuje historické předměty s moderními technologiemi. Výstava je v prostorách bývalých zámeckých koníren. K vidění je třeba pouzdro pro uložení kosmetiky, které používal přímo Napoleon. Historik slavkovského zámku Martin Rája potvrzuje, že řada exponátů je unikátních.
6: Historická hodnota těchto exponátů je nevyčíslitelná a co se týká pojistné ceny, tak se pohybuje ve vyšších milionech.
4: Součástí výstavy jsou také interaktivní prvky. Třeba umělou inteligenci autoři využili k rozmluvení obrazu Napoleona. Návštěvník si tak může promluvit přímo s císařem. V Karviné se večer rozhoří souboj o titul mistrů házenkářské extraligy. Domácí Baník v rozhodujícím 5. finále přivítá největšího rivala posledních let, talent tým Plzeňského kraje. I po třetí v sérii se pokusí využít domácí prostředí. Západočeši si mohou připsat 9. mistrovský titul, Karviná už 15. Zápas začne v 6:30 večer.
0: Toto už je dopolední vysílání Impulzu, sobotní dopolední vysílání, tak přejeme krásný den, budeme vám k tomu krásnému dni hrát muziku. Pavel Vítek, Poetika, Olga Lounová a tak dále.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Za chvilku už bude 9:45, tady Radio Impuls. Pojďme na pár víkendových tipů. V Berouně se konají tradiční hrnčířské trhy. Ve Znojmě se koná 18. ročník festivalu vína. První ze série krajských gastronomických festivalů Pojez Fest hostí oblast Dolní Vítkovice v Ostravě. Návštěvníky čeká jídlo, pití, hudební vystoupení i pořádná porce pohody. V Letči nad Sázavou se koná zahajovací koncert festivalu vokální hudby na pomezí tří krajů s názvem Hlasy tří světů. V Hrádku nad Nisou se malí hasiči pokusí o zápis do České knihy rekordů, a to v počtu dětí i velikosti dětské hasičské hudební fontány. Hasiči ve Žďáru nad Sázavou se pokusí překonat rekord z roku 2010 v dálkové dopravě vody při akci Vrátíme svratku do pramene. Jaroměř hostí festival nevšedních bicyklů a recyklovaného umění Kolem Fest. A na zámku Velké Březno na Ústecku se koná závod automobilových a motocyklových veteránů s názvem O pohár hraběte Chodka.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

Radio Impuls, krásné dopoledne, pohodové dopoledne. Od mikrofonu zdraví Jakub Voříšek a posílá pozdravy do celého Česka. Záslužnou činnost vykonává náš zuřivý reportér Aleš Růžička. On se totiž zabývá lidmi, kteří nebývají na titulních stranách novin, ale přesto mnohdy zachraňují životy. Jsou to hrdinové všedního dne. Máme na mysli hasiče, ošetřovatele, záchranáře, učitele, pekaře, řidiče autobusu. Sami byste vyjmenovali spoustu dalších důležitých profesí. Ty profese, respektive ti lidé, si zaslouží poděkování a náš zuřivec Aleš Růžička bude opět v pondělí u Impulzových právě jim děkovat.

0: Radio Impuls, sobotní dopolední vysílání 4 minuty před 9:30. Pojďme se podívat ještě na vaše vzkazy, které neustále dodáváte na adresu WhatsApp 605 222 007. Zahrádky u České Lípy, 13 stupňů, polojasno, zdraví nás Vladimír. Krásné ráno s pece pod sněžkou nám přeje Radka a hlásí zataženo a 6 stupňů. Teď sever, absolutní sever, to znamená nejsevernější obec Česka, Lobendava, zataženo 10 stupňů, krásný den, Hanko. A ještě jeden vzkaz? Ne, tak to není vzkaz týkající se počasí, stejně za něj děkuju. Pište dál a nahrávejte hlasovky na WhatsApp 605 222 007. Teď ještě vzkaz ode mě, čekáme oblačno až polojasno, odpoledne se zejména na horách ojediněle objeví přehánky. K večeru bude ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty budou dnes mezi 15 a 20 stupni, na jihu území až 22 a v 1000 metrech na horách nejčastěji 11 stupňů Celsia. Na Šumavě může být v 1000 metrech až 15. Co nás čeká? Za chvilku rozhovor s naším dnešním hostem, kterým je Alice Bendová. Taky si ještě do té doby zaspívá Michael Jackson, ale na Impulzu žijeme českou muzikou. Právě teď Xindl X Puberťák.
1: Je mi 17, problém jen v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám si, já

0: Radio Impuls, 5 minut po 9:30. Taky jsem se narodil bos. To není moje osobní zpověď, to je píseň Olympiku. Za chvilku tady bude Impulzovic krabička. Ale nejprve promluví náš dnešní host, půvabný host, herečka, moderátorka a taky influencerka Alice Bendová. Alice, dobré ráno.
1: Já vám přeju krásný dobrý ráno a krásnou sobotu.
0: A co máte v tu sobotu v plánu, prosím?
1: No, tak vzhledem k tomu, že není úplně ošklivo, což jsem strašně ráda, tak určitě budeme venku. Máme 5 adoptovaných pejsků a protože každý má trošku jiný rytmus a každý je v jiném věku, tak vlastně ty procházky musíme dělat na etapy. To znamená, že prostě ten nejstarší jde pomaličku nebo prakticky vůbec. Pepinka tam má zase vady kolínek a lokítku a tak dále, tak tady je úplně pomalinku a ty ostatní jsou schopni ještě běhat. Tak
0: dobře. Pojďme k vaší práci. Všiml jsem si, že víc než herečka a moderátorka jste v poslední době influencerka. Tak co teď na internetu nejvíc řešíte?
1: Úplně jako aktuálně asi nejvíc prostě na to, jak to dopadne s naším domem. Já teda se musím přiznat, já jsem si založila ještě profil na Hero Hero, kde prostě ty lidi, protože na ten Instagram se samozřejmě nevejde všechno, jo. Takže jsem chtěla, aby prostě ty lidi viděli, jak teď aktuálně teda opravdu se věnujeme celá rodina tomuhle tomu problému, kdy nám prostě dům začal doslova do písmene padat na hlavu. Takže jsme se museli odstěhovat, my nebydlíme vůbec doma a je to takový trošku složitější období, ale prostě tak patří to k životu, my to bereme tak nějak, se snažíme to brát tak nějak jako pozitivně, takže aktuálně je tam asi nejvíc věcí právě toho našeho soukromí a okolo toho našeho domu.
0: Dobře, tak se u té vaší influencerské činnosti ještě zdržíme. Jak to dnes chodí? Točíte si to sama na telefon?
1: Tohle už pokud teda člověk jakoby chce, aby za to ty lidi zaplatili, tak to opravdu musí být v top kvalitě. Tak proto jsem si prostě na to vzala štát, opravdu jako s profesionální kamerou, s režisérem, který jakoby v úvozovkách nerežíruje, ale vlastně celý to krásně vede. Citlivě, já jsem si vzala opravdu jako citlivýho člověka, který je na mě nacítěný, to je strašně důležitý. Takže já si myslím, že pokud už teda za to někdo má zaplatit, tak to fakt musí být. Musí je prostě dobrý. A jenom chci říct, aby si lidi nemysleli, že já si potom ty peníze po zdanění schrábnu a budu si z nich něco užívat. Nebudu. Rozhodla jsem se, že to rozdělím útulkům, od kterých bereme pejsky.
0: Záslužná činnost. Tak my vám přejeme, ať se vám ve všem daří, ať vám ten váš dům tedy nespadne na hlavu a všechno dopadne dobře. A hezké jaro. Hostem Impulzu byla Alice Bendová.
1: Děkuji moc krát, mějte se krásně a krásný zbytek soboty.
0: Naslyšenou.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: 3 minuty, 9:45 nás čeká další muzika, třeba česká, zaspívá Petra Janů, a ze zahraničních třeba Alvaro Soler. A vydáme se na silnice třeba na D5 za minutu a půl.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i harantí, bo veškerý chlas se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nebezpečnou situaci hlásíte z D5. Ve směru od Plzně na Prahu na 31. kilometru je na dálnici odstavené vozidlo kvůli poruše. Ve Žďáru nad Sázavou v Revoluční ulici zasahuje záchranka, srazila se tady dvě auta. Přepínáme na Šumpersko, máme tam svého dopravního parťáka. Haló, co se tam děje?
2: Zdravím všechny posluchače Radio Impuls. Chtěl bych nahlásit dopravní hlídku v Sudkově, tradičně u Moravolenu, takže nohy z plynu měřijou. Je tam velká dodávka Transporter a ve Sturinkách už na vás čeká oktávka, takže pozor na to.
1: Ano, nohu z plynu opatrně, kdyby něco, volejte na 605 222 007. Za Voříška nastupuje Haluzová. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Máš se dneska dobře?
3: Mám se dobře. Já jsem čekala, že bude zima, protože včera to bylo tak jako nic moc.
1: Byla kosa.
3: A teď jsem jela a postupně jsem v té tramvaji sundávala šálku, bundičku. A jela jsem.
1: Budeš pokračovat?
3: Ne,
1: já už jsem se těšil, co přijde.
3: Další už nežila, ale měla jsem z toho radost, víš, že tak jako svítilo na mě sluníčko a bylo to moc hezký.
1: Bude to krásný den, krásné vysílání. Pojďme sem s vtipem.
3: Mám ho. Lojza dal na pole místo strašáka tchyni. No a ptáci mu vrátili úrodu i z minulého roku.

0: Rádio Impuls, za chvíli už 10 dopoledne, s vámi je Lenka Haluzová, přeju vám krásnou sobotu, máme 9. května, píše Petr Vyškov, slunečno 20 stupňů Celsia a bez větří, zdravím moc všechny posluchače. Dobré dopoledne přeje Jana Zlín Kocanda, 13 stupňů, slunečno, lehký váneček, vypadá to, že u nás dobrý, no tak super Jano, to jsem ráda. Majka se hlásí z Újezda u Uničova, máme na sluníčku 20, částečně zamračeno a přeju všem posluchačům krásnou pohodovou sobotu. Díky, napište i vy na 605 222 007, jak to u vás vypadá. Dneska čekáme oblačno až polojasno, ráno lokálně i skoro jasno, no tak tu lokálnost to jsem vyzobla já, teda pardon. Odpoledne může sprchnout, a to hlavně na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti většinou do vyjasnění a naměříme 15 až 20, na jihu až 22 stupňů.
1: 15. května slaví Tomáš Klus 40. a oslaví je s námi. Živě na Impulsu. Čeká nás oslava, na kterou se nezapomíná. Písničky, hosté a překvapení. Už v pátek 15. května od 10 do 12. Narozeniny Tomáše Kluse na Rádiu Impuls.
2: Ranní mrazy se brzy vrátí. V areálu slavné sirkárny vzniknou byty. Fotbalisté Slávie mohou posvětit obhajobu titulu. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Ranní mrazy klepou na dveře. Blížící se období mezi 12. a 14. květnem se tradičně spojuje s pranostikou ledových mužů a letos opravdu na ochlazení v novém týdnu dojde. Květnové mrazy přitom bývají v této době spíš vzácné. Jak ale upozornil server Novinky.cz, v posledních letech přinášejí ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác s oslavou svých svátků ochlazení poměrně často. Zatímco víkend má zůstat převážně teplý a slunečný s teplotami sahajícími až k 25. V nadcházejícím týdnu přejde přes naše území studená fronta, která teploty srazí zhruba o 10 stupňů. V první části příštího týdne tak budou teploty výrazně pod dlouhodobým průměrem. Přechod fronty na řadě míst navíc doplní i dešťové srážky. Podle pranostik ve zmíněné dny příštího týdne přicházejí poslední jarní mrazy, které mohou poškodit úrodu nebo kvetoucí stromy. Město Sušice koupí areál bývalé slavné sirkárny Solo. Majiteli téměř 17 nevyužitých hektarů zaplatí 250 milionů korun. Na ploše vyrostou i byty.
3: Zdevastovaný a většinově nevyužitý areál leží na vjezdu do Sušice od Plzně a Strakonic. 11-tisícové město zaplatí každý rok splátku 50 milionů korun, první letos v prosinci. V největší rozvojové zóně budou asi na 3 hektarech byty a služby, zbytek zaplní lehká výroba. Zájem o bydlení v 5. největším městě plzeňského kraje je velký. Do Sušice, nazývané Branou Šumavy, se stěhují lidé ze širokého okolí, včetně Prahy. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Sušice.
2: Pražské výstaviště v Holešovicích tento víkend patří kutilům, inovacím a kreativitě. Festival Maker Faire nabídne současný design, digitální pletení nebo biomateriály. Programová ředitelka festivalu Barbora Pešek láká návštěvníky na nejnovější technologie.
4: Zapojte se do zápasu robotů nebo objevte špičkový vědecký výzkum. Vtědou se sem popularizátoři vědy a techniky z celé Evropy, mezinárodní i čeští youtubeři a program bude i venku.
2: Novodobí kutilové a světoví influenceři se v Praze zúčastní 3D tiskové výzvy. Návštěvníci se můžou těšit i na vesmírné projekty, pavilon tmy se světelnými instalacemi, workshopy nebo kreativní instalace. Fotbalisté Slávie dnes mají velkou příležitost. Ve večerním utkání totiž mohou obhájit ligový titul. Ve druhém z 5 kol nadstavby přivítají v derby Spartu. V případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na nedostižných 11 bodů. Sešívaní můžou ovládnout samostatnou ligu po 9. a po 5. pod trenérem Jindřichem Trpišovským. V ligové sezóně prohráli jediné z 31 utkání a doma v nejvyšší soutěži už 44 zápasů nenašli přemožitele. V minulém derby v březnu zvítězila Slávia nad Spartou v Edenu 3-1. Na podzim se rivalové rozešli smírně 1-1. Derby pražských S začne v Edenu v 7 hodin večer. Na fotbalovém programu je toho dnes ale víc. Ve 4 hodiny se ve skupině o titul utkají Plzeň s Libercem. Ve skupině o záchranu se budou hrát už od 2-3 zápasy, ve kterých Mladá Boleslav vyzve Zlín, Teplice Ostravu a Dukla Praha Slovácko. Na Impulzu pro vás všechny duely pohlídáme a všechno důležité vám povíme dřív než ostatní.
0: No nás ale čeká úplně jiná výzva. Je totiž sobota, za chvíli začíná pořad Máme Česko rádi a vyrazíme na Svatou horu u Příbrami, Hostýn a na Říp, takže se poměrně zapotíme. Teď divoký byl Ačmilák, hezký poslech.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Prachy teda neslíbím, ale hezký výlet ten bych měla. Posloucháte Impuls, proti mě dosedá Mirek Tausik z klubu českých turistů, takže můžeme rozjet, pořád máme Česko rádi. Začínáme na Svaté hoře u Příbrami.
1: Hezký dobrý den, no tak já toho vím o Svaté hoře hodně. Hlavně sjíždí se sem poutníci ze všech koutů světa. A to kvůli příznivým účinkům na lidský, dokonce někdy i na zvířecí organismus. Svatá hora má zázračný vliv na všelijaké neduhy a právě odtud má ale taky přijít varování před vážným nebezpečím pro český národ.
0: A to je ta pověst o té jizvičce.
1: Je to tak. Dá nám ho v pravou chvíli Panna Marie Svatohorská. Stojí tady její socha, na tváři má takovou malinkou, okem dobře viditelnou jizvičku. A až bude hrozit nějaká velká katastrofa, jizva se podle pověsti otevře, začne z ní příštit krev a my to poznáme, že je nějaký problém.
0: No ona to prý není jen tak jako pověst, že to prý má být podložené skutečnou událostí.
1: Skutečnou nevím, existují podložené i nepodložené informace o tom, že v době válek se skutečně tenhle úkaz projevil, ale záznamy trošku chybí, nebo takový ty hlavní důkazy, ale co je naopak 100% podložené, jsou zdravotní zlepšení nemocných poutníků. Tady opravdu ten krásný vrch nad Příbramí má nějaký vliv. A kdo se rozhodne vystoupit na Svatou horu, může začít hned v centru Příbramy, protože rovnou z města sem vede dlouhatánské schodiště. Rovných 365 schodů na každý den jeden.
0: Jej, Danáčku, no, nevím. Ze Svaté hory se přesuneme kam?
1: Podíváme se na Říp.
0: No tak tam já to znám jak svý boty. To se těším.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Silnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Posloucháte Impuls a pravidelný sobotní pořad Máme Česko rádi. Každou sobotu dopoledne vám spolu s naším turistou z povolání Mirkem Tausigem nabízíme různé nápady na výlety, kde nechybí muzea, jeskyni, zříceniny a spousta dalších věcí. Abyste ale přeměnili následující inspiraci ve skutečnost, budete potřebovat trošku kondičku. Máme totiž namířeno k symbolu českých dějin, na to slavné místo, odkud se rozhlížel praotec Čech. Naším průvodcem budiš Mirek Tausig z klubu českých turistů.
1: Dobrá, na Řípu stojí nádherná románská rotunda zasvěcená hned dvěma svatým, Jiřímu a také patronu země české svatému Vojtěchovi. Hora Říp má své jméno i v relativně nedávných dějinách, pocházel totiž odtud základní kámen k Národnímu divadlu a horu najdeme asi 30 km severně od Prahy, směrem na Teplice.
0: Já už jsem tady byla několikrát i s dětmi, takže vím, že nahoru vede krásná zalesněná cesta, no ale zvlášť v horku v létě se zdá být pořádně dlouhá, to bylo pořád, kde už tam budem, kde už tam budem.
1: No jo, kdo ale potřebuje k výšlapu na vrchol ve výšce 460 metrů nad mořem, tak nějakou motivaci, tak ho můžu nalákat na příjemnou hospůdku. Vrcholek Řípu je teda zalesněný, ale kdo bude hledat, najde mezi stromy vyhlídky, a kterými opravdu za každého počasí dohlednete, třeba až do Prahy.
0: Ještě bychom se měli zmínit o tom, že se tu objevuje létající drak, nebo to jenom bachorka, Mirku?
1: No víte co, létá tady k Mělnickému zámku jednou za rok, ale opravdu nejde o prachobyčejnou povídačku, je to úkaz. Zkoumají ho opravdu instituce, jde zřejmě o nějaký neprobádaný meteorologický jev. Já jsem ho opravdu viděl, něco tady lítá, co to je, nevím.
0: Počkejte, tak mrak nebo strašidlo?
1: No to nevím, je to ve hvězdách, ale kdo se chce dozvědět víc, ať se sem vydá na kouzelný nedělní výlet, třeba ho uvidíte a hodně se o tom dočtete a dá se i vytipovat den, kdy drak poletí.
0: No tak to spolu ještě musíme probrat, protože draka, toho já teda vidět chci. Mirku, kam dál?
1: Bude to svatý Hostýn.
0: Takže přes celou republiku 250 km na jihovýchod.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Teskovej cez podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radost, za chvíli Klasika pro radost, Václav Neckář a Lásko ztracená. Teď ale pokračujeme v pořadu Máme Česko rádi. Mirek Tausik z Klubu českých turistů nám pro teď slíbil Hostýn, což je kopec v Hostýnských vrších, na kterém se nachází jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst u nás. Pokračujte, Mirku.
1: No já bych nejdřív přidal trošku zeměpisu. Vrch Hostýn leží asi 3 kilometry jihovýchodně od města Bystřice pod Hostýnem. Podle archeologických nálezů tady to místo bylo obydleno už v pravěku, takže tady bylo nějaké hradiště. Má dva vrcholy a právě na tom nižším z vrcholů se nachází vyhledávané poutní místo. Barokní chrám na Nebevzetí Panny Marie a jezuitský klášter.
0: Tady je někde i ta známá vodní kaple.
1: To máte pravdu, na západním svahu přímo pod kostelem se nachází pramen, ten je podle pověsti zázračný, tady byla kolem něj postavena vodní kaple a od kaple vede ke kostelu monumentální pískovcové schodiště. Myslím, že má 221 stupňů. Stavba toho schodiště trvala rok a na jednotlivých stupních jsou jména těch, kteří vlastně přispěli na tu stavbu.
0: A já dodám, že milovníci stylu valašské lidové architektury Dušana Jurkoviče by si určitě neměli nechat ujít místní křížovou cestu, kterou Jurkovič pro Hostýn navrhnul.
1: No a v areálu poutních domů se pak nachází Jurkovičův sál, ve kterém je umístěno muzeum. Muzeum to představuje historický vývoj Hostýna a seznamuje tady s přírodou Hostýnských vrchů. Jo, a ještě Hostýn má jednu zajímavost a ta se opravdu váže k Americe. V Texasu se nachází osada, která po něm byla pojmenována Hostýn.
0: Och, končíme ve Zlínském kraji, mějte se, Mirku, krásně a těším se na vás zase za týden. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a mějte Česko rádi.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Václav Neckář v Impulzu ve Skrabičce. Další klasiku pro radost si zahrajeme zase za hodinku. No a za chvilku mám pro vás třeba Backstreet Boys nebo Veronu, která bude Ztracená bloudit. Předtím, abyste nezabloudili na silnicích, bude doprava 007. Doprava nám trošku zpomaluje na dálnici D1. Všechny podrobnosti za minutku a půl.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8 večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Timko s No Name.

0: Inzerátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení zpomaluje doprava na D1 u Brna mezi kilometry 193 a 195 směrem na Vyškov. Prakticky se tam ale nezdržíte. Na odstavené auto si pak dejte pozor na D3 na 71. kilometru směrem z Tábora na Benešov. To je od nás všechno. Pokud vy narazíte na nějaký jiný karambol na svojí trase, tak nám o tom dejte prosím vědět, namluvte to jako vzkaz přes mobilní aplikaci, anebo volejte linku dopravní centrály 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Rádio Impuls, bude 11, s vámi Lenka Haluzová, píše nám Vlasta. Tvrdonice u Břeclavi, 12 stupňů, studený vítr, ale slunečno. Kdyby měl někdo plné zuby deště, tak nám ho sem na Moravu pošlete. Dobře, zkusíme to, Vlasto. Zkusím to tady nějak jako dát dohromady. Ondra se hlásí z Dřenic, od Chrudimi máme 14 stupňů a Dáša píše z Hejnic, z Jizerek hlásím 13 stupňů a zataženo, ale věřím, že odpoledne nám to sluníčko vykoukne. No, uvidíme. Dneska čekáme podle meteorologů oblačno až polojasno. Teď dopoledne lokálně i skoro jasno. Odpoledne by mohlo spíš sprchnout, hlavně teda na horách. K večeru se pak vyjasní. Nejvyšší teploty 15 až 20, na jihu území až 22 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky. V neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi. V pátek, v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Ve válce na Ukrajině panuje klid zbraní. V Německu zemřel český turista. Čeští hokejisté proklepnou za hodinu Finsko. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: V ruské válce na Ukrajině začalo třídenní příměří. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti True Social. Klid zbraní má podle šéfa Bílého domu trvat do pondělí. Součástí příměří bude výměna tisícovky zajatců na každé straně. Trump věří, že to je začátek konce této války, kterou Moskva zahájila v únoru před víc než 4 lety. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X dohodu potvrdil a vyjádřil očekávání, že Spojené státy zajistí, aby Rusko dodrželo. Později klid zbraní potvrdila i Moskva. Šéf Bílého domu dal příměří do souvislosti s výročím konce druhé světové války, které si Rusko dnes připomíná. V německém Saském Švýcarsku včera zahynul český turista. 55-letý muž si se svou manželkou udělal výlet k Labským pískovcům. V horní části jedné stezky se muž náhle zhroutil. Zemřel, i když se ho snažili resuscitovat nejprve ostatní turisté a poté záchranáři. Ti si pro snazší komunikaci s manželkou přivolali česky mluvícího zaměstnance z nedalekého horského hostince. Později se podle místních médií zapojil do péče o ženu česky mluvící člen krizového intervenčního týmu spolu s policií. Řidiče v Praze 15 potrápí uzavírka. Od 18. května se zkomplikuje doprava v ulici K Horkám, kde budou silničáři opravovat most přes Botič. Práce potrvají do 21. září. V dopravní špičce musí řidiči počítat se zdržením mezi 10 minutami a půl hodinou. Vyplývá to z informací na magistrátním webu opravujeme.to. Chodci budou využívat vyznačené trasy pro obcházení stavby. Objízdné trasy pro automobily stanovené nebudou. Dočasně se také posunou autobusové zastávky je Hostivařské náměstí, a to několik metrů před současná stanoviště. Ústecký kraj opět pomůže začínajícím učitelům. Náborový příspěvek ve výši 200 tisíc korun věnuje zejména těm, kteří budou vyučovat odborné předměty. Samospráva na to v rozpočtu vyčlenila 4 miliony korun. Podle ústeckého hejtmana Richarda Brabce je cílem motivačního programu získat pro střední školy učitele vybraných předmětů,
4: které jsou takové ty úzko profilovější, jako je třeba matematika, chemie, fyzika, angličtina, němčina, informatika, a také na odborné předměty, jako jsou třeba v oblasti strojírenské výroby, elektrotechnika a řadu dalších. Počítáme, že o to bude zájem.
3: Náborový příspěvek kraj poprvé zavedl před 3 lety. Má mimo jiné motivovat čerstvé absolventy vysokých škol, aby se učitelství věnovali. Kraj také pokračuje v podpoře nadaných žáků. Naposledy schválil rozdělení víc než 800 tisíc korun mezi 33 studentů. Česká hokejová reprezentace se chystá na Finy. Už za hodinu začíná na švédských hrách v Ängelholmu náš druhý zápas. V tom prvním ve čtvrtek národní tým porazil domácí Švédy 3-1. Asistent trenéra Jiří Kalous si myslí, že Finové budou hrát podobným stylem jako švédský tým.
5: Stejně tak jako Švédi, výborné bruslení, na co se zaměřujeme, samozřejmě rovnovážné stavy, to znamená 2-2, 1-1, to znamená souboje a samozřejmě potom ty systémové věci u nás hlavně v obraném pásmu, protože Fini mají výborný pohyb v útočném pásmu.
3: Zatímco Češi zahájili poslední turnaj Eurohockey Tour výhrou nad dosud suverénními Švédy, Finové podlehli Švýcarsku 4-5 po samostatných nájezdech. V celkovém pořadí už nemohou český výběr předstihnout. Naši mají jisté druhé místo. Úřadující olympijský šampion Martin Fuchs je ve formě. Vyhrál úvodní závod světového poháru v rychlostní kanoistice v Maďarsku. 33-letý Fuchs byl v Maďarsku suverénní. Včera vyhrál rozjížďku i semifinále. Vybojoval 19. triumf ve světovém poháru.
0: Je to sympaťák. A ještě navíc šikovnej. Takhle, my máme víkendové téma, které se týká grilování. A já úplně nevím, jestli to počasí je na to jako to pravé. Co dala by sis jako grilíček na zahrádku?
3: Dala, ale no.
0: Ale s kabátkem, víš? S kabátkem a deštníkem radši. Co vy, rozjíždíte grilovací sezónu, nebo je to téma jako za vás úplně mimo? Pojďte si zavysílat 605 222 007, číslo jsem k nám do studie, já vám k tomu budu hrát. Krištof, hned teď.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, za chvíli BSP a Země vzdálená, teď taky trošku pocestujeme. Do Budapeště, tam totiž běží už druhý týden výstava věnovaná Freddiemu Mercurymu. Jak se všímají britské noviny, zasloužil se o ní český superfanoušek bývalého zpěváka Queen Tomáš Hickel.
1: Liz Daily Mirror poukazuje na to, že výstava připomínající 40. výročí koncertu Queen v Budapešti se neobešla bez pomoci, nadšení a zápalu českého biznismena. Tomáš Hickel se stal fanouškem už v mládí. K zálibě v hudbě a expresivnímu projevu frontmana Queen, který zemřel před 35 lety, ho přivedli rodiče. Jak píše britský list, český fanda Queenu společně s Mercuryho asistentem Peterem Priestnem postupně skoupili věci ze zpěvákovy pozůstalosti, vydražené před 3 lety, včetně zpěvákova piana nebo rukopisu k textu k hitu Bohemian Rhapsody. Pro výstavu v Budapešti shromáždili celkem 1000 exponátů. Nechybí zpěvákova oblíbená voda poholení nebo bonbony. Tomáš Hickel není jediným českým spojením na hvězdu Queen. Autorkou 3metrové sochy Mercuryho, která dnes stojí v Montreux na břehu Ženevského jezera, byla česká sochařka Irena Sedlecká, která žila v Británii od roku 1967. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Billa klubu za 8,90. Billa, to dobré začíná u nás.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ve směru Spuřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková 7-tunná, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Radio Impuls, za chvíli Michal Hrůza a živá verze písničky Zakázané uvolnění. Kdyby vás to navnadilo a chtěli jste si pustit celý jeho živák, tak můžete mrknout na náš YouTube kanál. Přišla mi zpráva od Martina. Ahoj rádio, prosím zahrajte písničku pro našeho kolegu Filipa, je to totiž nejlepší borec ve všem. Takhle, Martine, my úplně nehrajeme písničky na přání, ale mám tady něco, co by se vám dost mohlo líbit, tak poslouchejte pozorně, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen tak nějací lidé z práce, často je to vaše druhá rodina a my tak jako přemýšlíme, jak se těm našim milionovým kolegům odvděčit a je tady šance, můžete jim věnovat 7 pecek bez reklam. Přihlášky na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo vám do práce, přímo těm vašim vybraným kolegům. Už tohle pondělí v 9 můžeme hrát pro vás a hlavně pro vaše milionové kolegy na Radio Impuls, takže ještě jednou, přihlášky jsou na našem webu impuls.cz, mrkněte tam a můžete nechat Filipovi zahrát.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise ona dnes.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Žijeme českou muzikou, žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: Klasika pro radost za chvíli, Lenka Filipová a prý se tomu říká láska.
1: Autoimpulzy.
0: Na silnicích roste agresivita. Tvrdí to policejní statistiky. V případě nehody, která se stane důsledkem něčí provokace nebo nátlaku, může výrazně pomoci kamera za čelním sklem.
2: Že se řidiči čím dál víc neumějí chovat, to dokládají i data. Sám ředitel dopravní policie Michal Hodboď o problému mluvil v podcastu platformy Vize 0.
3: Podle statistik nám v posledních letech ta agresivita stoupá. To souvisí obecně s polarizací společnosti a s vývojem společnosti.
2: V souvislosti s tím doporučuje řidičům, aby kameru v autě měli.
3: Ty kamery jsou legální nástroj, který vás může ochránit, ať už třeba v případě nějaké dopravní nehody, kdy se jasně řekne nebo ukáže na to, jak ta nehoda se stala, ale právě v těch situacích, kdy tam může být nějaký projev agresivity a se můžete cítit ohroženi.
2: Videa z dopravních nehod i konfliktů v ulicích a na silnicích jsou také atraktivním zdrojem zábavy, jak se ukazuje na videoportálu YouTube nebo na sociálních sítích. Řada uživatelů ráda sleduje záběry zachycující dramatické situace. Tady jsme viděli nehodu na dálnici a teď zase srážka s nákladákem ve zúžení. Z videí často vyčtete, kdo je viník. Závěrem ještě dodám, že to nejsou jenom dopravní policisté a pojišťovny, komu může záznam z kamery pomoci v práci. Užitečné záběry, to můžou být třeba pro kriminalisty při vyšetřování trestných činů nebo při pátrání, třeba když shodou okolností projedete náhodou kolem. Hezký den přeje Tomáš Kabát.
4: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV MyStation. Osvěžte se netradiční ledovou kávou Viva. Zastavte se na čerpací stanici OMV a objevte nové ledové kávy s originálními příchutěmi. Navíc s aplikací MyStation teď platí akce 5+1 zdarma. Více na www.omv.cz.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Lenku Filipovou za chvíli vystřídá Robbie Williams, nebo taky Miroš Birka a nebo taky Ed Sheeran, takže sama pánská jízda za chvíli. Předtím ještě vyrazíme na silnice, vidím tady nehodu na trase Březnice-Tábor, podrobnosti už za minutu.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Na pódiu miliony fanoušků. Éteru snad miliony posluchačů. Igor Timko z No Name. Ten chlap vás dostane do varu. Už tenhle víkend po

0: Slovensko-americká party nám ukončuje 11. hodinou. Za chvíli bude poledne, vy posloucháte Radio Impuls. Píše mi Pavel, v Živogošče dneska 26 stupňů ve stínu a jasná obloha. Ach, jak já vám závidím. A zdravím samozřejmě. Kristina z Olomouce hlásí jasno a 14 stupňů. Dělám oběd a poslouchám vás, tak a to jde hezky od ruky, Kristino. A Milada se hlásí z Karviné, 12 stupňů pod mrakem, sem tam vyleze sluníčko. Napište i vy na 605 222 007, jak je právě teď u vás. Dneska oblačno až polojasno, odpoledne může sprchnout, hlavně teda na horách, k večeru se pak vyčasí. Naměříme 15 až 20, na jihu bude tepleji, tam až 22 stupňů Celsia.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot, 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
7: V pražském hotelu hoří bývalá sauna. Fico se sešel s Putinem. Slávia zabojuje o potvrzení titulu. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Hasiči zasahují u požáru v pražském hotelu v Blanické ulici. Hoří bývalá sauna v suterénu. Několik hostů hasiči museli evakuovat a ke kontrole si je převzali záchranáři. Další osoby zůstávají v budově. Hasiči už požár lokalizovali. Záchranáři na síti X uvedli, že mají v péči dvě osoby, které se nadýchaly z plodin hoření. Na místo vyslali tři posádky, lékaře, inspektora a speciální evakuační vůz EVA. Podle mluvčího hasičů zásah blokuje provoz tramvají. Celkem tři linky jezdí odklonem. Podle webu dopravního podniku mohou lidé jako náhradní dopravu využít metro A. Slovenský premiér Fico se v Moskvě sešel s ruským prezidentem Putinem. Do ruského hlavního města přijel na oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Dopolední tradiční přehlídky na Rudém náměstí se ale šéf slovenské vlády nezúčastnil. Píše to ruské vydání stanice BBC. Fico je jediným lídrem ze zemí Evropské unie, který se oslav ke dni vítězství v Moskvě účastní. Doplním, že dnešní vojenská přehlídka na Rudém náměstí se uskutečnila bez pozemní vojenské techniky. Kreml podle agentury Interfax rozhodnutí odůvodnil nekulatým výročím a hrozbou z Ukrajiny. V krušnohorském Jáchymově se otevírá údolí mlýnků. Tradice vznikla díky lázeňským hostům, kteří na Horskou Bystřinu dávali vodní mlýnky. Je každoročním symbolem začátku hlavní sezóny. Náš zpravodaj Dušan Valenta ví, co všechno na vodě je. Dobré poledne, Dušane.
8: Zdravím z Krušných hor. Údolí mlýnků vzniklo spontánně a má svou symboliku. Mlýnky totiž už v dávné minulosti dávaly na potok páry, které se utvořily během lázeňských pobytů. A bylo jedno, jestli šlo o regulérní vztahy nebo řekněme bokovky. Mlýnek měl zajistit, že jim soužití bude klapat. Tradice postupně oslovila místní a tak je na Bystřině kolem 60 mlýnků. Třeba těžní věž místního Radonového dolu nebo auto od dobrovolných hasičů. Jaké unikáty začnou klapat během letošního otvírání údolí, ale bude jasné až po víkendu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
7: Fotbalové fanoušky čeká dneska večer poslední nejslavnější derby letošního ročníku první ligy. V Edenu ho od 19 hodin rozehrají věční rivalové, fotbalisté Slávie a Sparty. Co všechno je ve hře, to teď prozradí ve své pozvánce náš sportovní reportér Standa Sigmund.
9: Všechny triumfy drží slávisté. Do noty jim hraje domácí prostředí, ve kterém ještě neprohráli, a především 8-bodový náskok před Spartou. Ovšem největší motivací je možnost 3 kola před koncem soutěže oslavit mistrovský titul před zraky svého největšího rivala. Znamená to ovšem porazit Spartu a tomu chtějí letenští pochopitelně zabránit. Musí ale uhrát remízu nebo dokonce zvítězit a to se jim v Edenu podařilo naposledy před 4 lety. Rozhodčím bude Karel Rouček, který řídil derby rivalu 2x a v obou případech zvítězila Sparta. Utkání Slávia Sparta začne v 19 hodin. Hezký večer, s fotbalem přeje Standa Sigmund.
7: Čeští hokejoví reprezentanti se budou snažit naplnit vysoká očekávání. V úvodním duelu švédských her v Engelholmu totiž porazili domácího favorita 3-1. Dnes o druhé vítězství v generálce na světový šampionát usilují proti Finsku, které při svém naskočení do posledního turnaje Eurohockey Tour podlehlo Švýcarsku 4-5 po samostatných nájezdech. Utkání Česko-Finsko začalo před chvilkou, zatím je bez branek. Další průběh pro vás na Impulzu pohlídáme, to důležité vám řekneme dřív než ostatní.
0: To by byly zprávy a teď pokračujeme v našem víkendovém grilovacím tématu. My už jsme se tak jako s Lenou tady svěřili, že my jako Lenka s Lenkou bychom se dneska jako úplně nezagrilovali, viď? Nebo maximálně v čepici možná.
7: Ano, v dece.
0: Najde se mezi vámi někdo, kdo by dneska griloval? Hledáme otužilé grilovníky. Grilisty? No, nevím. Prostě, kdo z vás dneska vytáhne grill, ať se mi ozve. Zatím nikdo. 605 222 007. Číslo jsem krám. Teď Palo Habera.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls před chvilkou hlásila Lenka ve zprávách, že v Praze kvůli požáru sauny nejezdí tramvaje a hned se nám ozval náš poslucháč.
1: Zdraví tramvaják Petr, tak v Praze v Blanický ulici už tramvaje jezdí po své trase. Naschledanou.
0: Díky moc, jste skvělí, vysílejte s námi i nadále 605 222 007. To je číslo naší dopravní centrály.

0: Všude je fajn, hlavně když k tomu hraje dobrá muzika a když přeje počasí. My se vás ptáme, jestli je možné v tom počasí, které teď zrovna máme, rozjet grilovací sezónu. Já jsem si myslela, že úplně ne, ale vy jste mě vyvedli z omylu. Čenda píše, okres Prostějov, už včera jsme grilovali v Konici. Jarda ze Šumberka taky už posílá fotku grilu na zahrádce a píše, že v tom teda nevidí žádný problém v tom grilování. Hlasovka přišla.
1: Zdarec kočký, tady krajta. Já ju zrovna valím kamíčem z Deutschlandu na Karlačky po D6. A až dorazím domů, tak samozřejmě budu grilovat. Já už se nemůžu dočkat, když mi skončí tenhle dlouhej týden. Jo, takže zima, nezima, tam se hodí nějaký busty, nějaký maso a rozjedem to ve velkým, všichni sousedí. Tak zdár.
0: Zdár a díky za zprávu, šťastnou cestu samozřejmě, ať to všechno klapne. Přišla zpráva ještě od Miloše z Horažďovic, zdravím Impulzovi, grill už jede na plný pecky, krkovičky a kuřecí paličky, tak krásný den. Já vám přeju hlavně dobrou chuť, pošlu k tomu zase nějakou pěknou muziku, ozvěte se i vy, jestli máte v plánu rozjet dneska grill 605 222 007, to je číslo sem k nám do studia, nebo mi nahrajte hlasovku přes mobilní aplikaci.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení.
8: Vy nám řeknete, kde nejsou, kteří nejsou a proč nejsou.
9: Jako ten stomatolog, kterého by lidé chtěli, to znamená, který je levný, šikovný, může zítra a je sympatický, ten nebyl nikdy.
5: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu.

0: Impuls. Za chvíli budeme hrát pro Husákovy děti Činasky a 1970. Jsou lidé, kteří nebývají na titulních stránkách novin, přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne, to jsou hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale i učitelé, pekaři, prodavači nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování, a jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička opět tohle pondělí ráno u Impulzových. Tak poslouchejte Impulzovy mezi 5 a 9.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impulzu už chystám klasiku pro radost. Bude to Marta Kubišová a Hey Jude. A co se na Impulzu děje, co vám uteklo a co chystáme, tak na to všechno odpoví náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Krásnou sobotu, přátelé. Doufám, že si prodloužený víkend užíváte naplno. Ideálně s Impulzem v uších i v duši. Zase mi od vás přišlo pár dotazů ohledně našeho vysílání, tak pojďme na ně. Píše nám paní Jarka, kterou zajímá, proč na Impulzu nehrajeme písničky na přání. Milá Jarko, protože se nám zatím nepodařilo prodloužit den tak, aby se nám do vysílání všechna ta přání vešla. Ale když už jsme u těch přání, tak mě to přivádí k dalšímu dotazu. Píše Tonda z Havířova. Dobrý den, prosím, jak můžu přihlásit sebe a své milované kolegy, abyste nám zahráli na šichtu? Milý Tondo, úplně jednoduše. Stačí jít na náš web impuls.cz, napsat nám, co děláte za práci a komu chcete udělat radost. A pak už jen čekat, až vám zavolá náš dobrý korec. A poslední dnešní dotaz přišel od Karolíny. Ta se ptá, jestli náhodou nemáme rozbitý telefon, když jsme se tento týden u Impulzových skoro nikomu nedovolali. Milá Karolíno, taky jsme doufali, že někdo bude na drátě, ale buďte v klidu, všechno jsme otestovali a náš telefon funguje tak, jak má. Tak se nezapomeňte registrovat a třeba příští týden zavoláme právě vám. Mějte hezkou sobotu a my se uslyšíme zase zítra. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovické.

0: dobrou chuť, protože očividně velká většina z vás zrovna teď sedí na zahradě u svého grilu. Jsem za to ráda, že mi píšete na 605 222 007. Za chvíli doprava, ta nárazově zpomaluje třeba na dálnici D1, víc za minutu.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ji zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli po 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Timko z No Name.

0: moderátoři. Jenom na Impulzu. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava nárazově zpomaluje na D1 u Brna před sjezdem na 196. kilometru směrem z Prahy na Vyškov. Jezdí se tady v omezeném režimu. Ve směru od Vyškova na Brno je na 224. kilometru D1 odstavena dodávka kvůli poruše. A provoz sílí v Praze na pomezí Nuselského mostu a Legerovy ulice směrem od D1 do centra. Přeju vám všem šťastnou cestu, kdyby něco ozvěte se třeba přes naši dopravní aplikaci.

0: Je 13 hodin, Lenka Haluzová vám přeje krásné sobotní odpoledne. Eva píše, Slavkov u Brna hlásí 23 stupňů. Přeju krásný den, hlavně úsměv a dobrou náladu, protože když je dobrá nálada, tak lze i grilovat v jakémkoliv počasí. Díky moc za zprávu 605 222 007, to je číslo sem k nám do studia. Dneska to bude takové oblačné, polojasné, na horách může sprchnout, teďka odpoledne hlavně a potom k večeru se zase vyčasí. Naměříme 15 až 20 stupňů, na jihu až 22.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Část českého Švýcarska zůstává uzavřená. Rodiče musí kvůli létu sahat hlouběji do kapes. Čeští hokejisté na švédských hrách hrají s Finskem. Jedna hodina zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Oblast českého Švýcarska zasažená nedávným požárem zůstává zavřená. Jinak jsou v Národním parku přístupné všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných tříhodinových intervalech oblast kontrolují dronem s termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Mluvčí správy parku Tomáš Salov to řekl agentuře ČTK. V plameny zasažené oblasti podle něj hrozí pády stromů. Cesty jsou v místě hlavně rozježděné od těžké techniky hasičů. Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku začal les hořet minulou sobotu. Oheň postupně zasáhl území zhruba 100 hektarů. Při největším požáru v Národním parku v roce 2022 byla zasažená plocha větší 10x. České rodiče vyjdou letní radovánky Ratolestí zas o něco dráž. 31% rodičů zaplatí za všechny letní aktivity jednoho dítěte přes 10 000 korun. Loni to bylo 28% rodičů. Tuto částku si podle nového průzkumu může dovolit vydat méně než pětina nízkopříjmových domácností. 9 týdnů prázdnin musí rodiče rozdělit na tábor, babičku, společnou dovolenou a čas strávený doma. Většina rodičů si dokáže zajistit financování dětských aktivit z vlastních zdrojů. Klesá podíl těch, kteří potřebují příspěvek od rodiny nebo městské části, od pojišťovny nebo zaměstnavatele. Skoro 3/4 dětí vyrazí letos s rodiči aspoň na jeden týden na společnou dovolenou. U nízkopříjmových rodin je to jenom každé druhé dítě. Víc než polovina Čechů stráví dovolenou v Česku, necelá polovina pojede do Evropy. Mimo Evropu zamíří jenom 11% dotázaných. Obyvatelé Plzeňského kraje odevzdali policii víc než 200 zbraní. Může za to právě probíhající zbraňová amnestie. Tuto možnost bez nebezpečí postihu mají lidé podle naší zpravodajky Kláry Fajstové do konce června.
3: Hezký den, amnestie nabízí možnost odevzdat zbraně, střelivo, munici nebo výbušniny, které lidé mají doma bez příslušných oprávnění. Za první 4 měsíce obyvatelé kraje odevzdali 218 zbraní, přes 4000 kusů střeliva a 6 kusů munice. U ní se jednalo například o dělostřelecké nebo ruční granáty. Výhodou amnestie je, že pokud zbraň nesouvisí s trestnou činností, může odevzdávající osoba také zažádat o její řádnou registraci. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
2: 500 obyvatel západu Českého Rabí bude mít nové vodoměry. Radnice je chce nechat vyměnit a chce to stihnout do prázdnin. Starosta Rabí Miroslav Krauchner Rádiu Impuls vysvětlil, že moderní digitální aparáty umožní rychlé odečty a lepší přehled o případném plýtvání vodou.
4: Za prvý bude v nich větší pořádek, ale když budu dělat odečty vodoměrů, abych udělal vyúčtování, tak mi to nebude trvat 3 týdny. Objedu obec autem s přijímačem a během, řeknu, půl hodiny budu mít 170 vodoměrů odečteno.
2: Rozhovor se starostou jihočeského města Rabí, západu českého města Rabí, Miroslavem Krauchnerem si poslechněte za 35 minut. Pan Krauchner je naším sobotním mužem na radnici. Na letišti v americkém Denveru došlo k tragické nehodě. Letadlo nejspíš srazilo člověka na runway. V kabině se objevil kouř a cestující se museli evakuovat. Podle stanice ABC News piloti po srážce s člověkem oznámili požár motoru a kouř v kabině. Nejméně jeden člověk je lehce zraněný. A na závěr se podíváme na ledovou plochu. Máme rozehrané utkání švédských her v Ängelholmu. Čeští hokejisté zatím po první třetině za Finskem zaostávají 0-2.
0: Je, no tak proč od toho? Doufám, že se to kluci opraví. My za chvíli zamíříme na fotbal, popovídáme o derby pražských S, nejprv ale muzika. Bude zpívat Lucie Bílá na úvod svojí SMS, ať se vám hezky poslouchá.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Impulzu za chvíli zpívá Miley Cyrus anebo taky Eláni Fangogovo Ucho.
1: S Impulzem na fotbal.
0: No, večer nás čeká pražské derby. Také na Slovácku prožívají fotbaloví fandové dnešní derby pražských S. Zdeněk i Vojtěch už zažili v životě hodně, mají po 60. Vypjatý zápas nějakých 250 km severozápadním směrem je i pro ně vždycky pořádným svátkem.
2: Zdeněk Mezík je o pár let mladší. Do spartianské rodiny přibyl už hodně dávno.
3: Spartanem jsem se stal asi v roce 1971, což byla 6. třída základní školy. Můj syn byl Spartan a tak mě trošku zblbl a od té doby prostě fandím naší Spartíce.
2: Vojtěch Johaník má sešívané srdce nějakých 60 let.
4: Tak určitě, naše rodina byla celá slavistická a už od mala jsme začali a to samé na průmyslovce.
2: Zdeněk provozuje v Kyjově léta spartianskou hospůdku. Tam bude fandit i dnes večer.
3: No tak samozřejmě jako Spartan věřím, že dopadneme dobře, že budeme vládci Prahy, když si myslím, že to spíš novináři používají. Vládce Prahy je ten, který je výš tabulce nebo vyhraje ligu, což je Slavia.
2: Vojta pracuje dlouhé desítky let v Kunovicích při výrobě letadel. Také on dnes věří svým.
4: Tak já si myslím, že Slavia je favorit, ale favorit to má vždycky těžké. Ale věřím, že Slavia vyhraje a potvrdí ten titul.
2: Oba vyznávají jednu důležitou věc, fandi, ale zůstaň člověkem.
3: Hecujeme se, samozřejmě hecujeme, ale domluvíme se, jsme lidi. Já aspoň s tím problém nemám. Já si můžu myslet, co chci, ale nahlas to neřeknu, aby si neudělal nepřátelé.
4: No, já bych řekl, že je to hodně vyhrocené. Je to sport jenom a mělo by to být o sportu. Nejde tady o život a slavisté i Spartani by měli se chovat trošku slušně a po zápase, ať se třeba nemáme rádi, tak by to mělo být v klidu všechno a pohodě.
2: Takže sportu zdar, rozumným fandům Zdendovi a Vojtovi ze Slovácka zvlášť, Jan Čada, Rádio Impuls, Slovácko.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Pracovnice 1/13, Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
1: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení. Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Na Impulzu.

0: je to Láska, dospíval právě Jožo Raš, Fangogovo ucho od Elánu. No a Láska, jak dobře víme, prochází žaludkem. Takže se vás ptáme, jestli už jste rozjeli grilovací sezónu. Ahoj, včera jsme grilovali a dnes to zopakujeme. Je to lepší než ve 30-stupňovém vetru, to píše Jarda z České Lípy. Prý grilujou i na Silvestra. Přišli nám další reakce posluchačů.
1: Luboš, zdravím Radio Impuls. Jsem v Třeboni v Lázních a večer budeme grilovat. Je tady ve stínu 18 stupňů, tady nádherné počasí. Děkuju a mějte se hezky.
2: Tak my dneska grilovat budeme, jdeme na ryby a máme připravenou naloženou krkovičku a 17 stupňů dneska je, takže to je úplně ideální teplota na grilování.
3: Tady byla nějaká výzva na gril, sedíme u vody jako rybáři a gril funguje. Budeme dělat nějaký masenko, jsme zhané. Posloucháme vás od čtvrtka, ten je lepší rádio, co znám momentálně. Děkujem a pěkný den.
0: Díky, že s námi vysíláte, ať vám berou, pánové. Krásný víkend, Impulzovi dneska sice negrilujeme, ale jinak mi nedělá problém grilovat třeba v lednu. To píše posluchačka Iva a ještě se ozval Vašek z Ústí nad Labem.
4: My dneska grilujeme, takový hezký boudičce máme, televizi, sud piva, budeme se dívat na derby Slávy Sparta a u toho si hodíme kousků pár masa na gril s hůštama, s klobásama, takže žádný zlé, nashledanou.
0: Díky, to je nádherný plán, to se mi moc líbilo. 605 222 007 stále pro vás funguje náš WhatsApp, anebo nahrávejte vzkazy přes mobilní aplikaci, jste skvělí.
5: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Music is like a heartbeat. Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. There's no one like you, and there never will be. I love you. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
7: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: s Ricky Martin zvedl ze židlí, za chvíli si dáme pohodičku, Jiří Korn v Impulzově z krabičce a Robinson.
1: Muž na radnici.
0: Kdo chce mít doma nový vodoměr, musí se rychle odstěhovat do západu českého Rabí. Město s 500 obyvateli je totiž do prázdnin vymění všem obyvatelům i chalupářům. Jistě nám to teď potvrdí starosta Rabí Miroslav Krauchner. Dobrý den vám přeju, pane starosto.
2: Dobrý den, já vám také i posluchačům.
0: Proč jste se pro takhle komplexní výměnu vodoměrů rozhodli?
2: No, tak neměl bych to tady říkat, ale nějaká harmonizace všech vodoměrů ve vztahu k nějakým požadavkům na cejchování, aby jsme byli v souladu se zákonem a budeme je měnit rovnou za elektronické.
0: A s těmi bude větší pořádek?
2: Za prvý bude v nich větší pořádek, ale to asi nejdůležitější pro mě jako pro správce vodovodu, že když budu dělat odečty vodoměrů v obci, abych udělal vyúčtování, tak mi to nebude trvat 3 týdny. Ale objedu obec autem s přijímačem a během, řeknu, půl hodiny budu mít 170 vodoměrů odečteno.
0: A co tomu říkají obyvatelé Rabí, že k něm musí přijet instalatér a vyměnit na stoupačce vodoměr?
2: No, to ještě nevím, to zjistíme, až je začneme navštěvovat, ale u nich budeme vítaní, protože se všichni známe, takže myslím si, že nebudeme úplně protestovat.
0: Hovoří se i o úbytku spodní vody, téměř všude. Předpokládám ale, že u vás ve vrtech u řeky Otavy to musí být poměrně dobré.
2: To máte pravdu, máme 3 vrty a ty jsou umístěny ve zvodnělém území, kde prakticky teče voda pořád, ale samozřejmě neplýtvat s ní, i když jí máme dostatek.
0: Ještě se musím zeptat na váš slavný hrad Rabí, my se tam teda chystáme. Jak snášíte ty davy turistů od jara do podzimu?
2: Tak v Rabí jsme na to zvyklí, ale je pravda, že letošek je teda výjimečný v tom, že asi s ohledem na to, co se děje ve světě, lidi zůstávají doma a hledají po vyražení po výletech, takže je vidět takovej skokový nárůst o těch víkendech.
0: Hostem vysílání Rádia Impuls byl starosta západočeského města Rabí Miroslav Krauchner. Děkujeme za to, ať se vám hezky daří. Naschledanou.
2: Děkuju vám i posluchačům. Hezký den.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Na Impulzu za chvíli cesta Krištof a Tomáš Klus. No a aby vaše cesty probíhaly hladce, tak jako po másle, tak od toho jsou tady dopravní informace 007 už za minutu a půl. Nějaké problémy jsou na průtahu Plzní, víc za chvíli.

0: mobilní aplikace. Já se s váma loučím, přeju šťastnou cestu. Zdeněk Sekanina je tady, ahoj.
1: Ahoj, krásný den všem.
0: Já jsem se s tebou chtěla rozloučit, protože za normálních okolností bychom se viděli zítra, že jo, a všechno bychom si řekli. Jenomže já mám zítra volno.
1: Jak to?
0: Vezu děti, no tak taky musím někam vyvést, viď? Do Českého ráje. A víš, kdo tady zítra bude?
1: Kdo?
0: Vlasta Korec.
1: Ne, ne.
0: No fakt, že jo?
1: Náš velký.
0: Ano, o velký největší. Vlasta přijde v neděli vysílat.
1: Ty tak. Jo, to není možný. To je jako kdyby ožil Lenin a přišel, víš, to je prostě, rozumíš. A to nemůže mít ani, to nemůže být pravda. Já jsem dojatý.
0: Tak já ti pustím.
1: Děkuju za tvé volno.
0: Měžnou píseň, pa.
1: Ahoj.

0: Krásné odpoledne z Rádia Impuls přejete tě Zdeněk Sekanina. Zdravíte i vy, posluchači, kteří píšete, jaké máte počasí. My vám říkáme, členové meteo týmu, tak třeba Macek hlásí ve Vyškově 17 stupňů a polojasno. Ve Vranově nad Dyjí je sem tam obláček 25 stupňů, to napsal Standa. A jestli snesete trošku závisti, no tak Zakynthos, ten je na 23 stupních a je tam skoro jasno. Nevyrážejte, zůstaňte klidně v Česku a pište, jaké máte počasí i dál. Zítra totiž u nás už lépe jasno, až polojasno odpoledne a večer postupně většinou oblačno. A nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
1: Víkend s Rádiem Impuls.
2: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky. V neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi. V pátek, v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise ona dnes.
4: Sněhové vločky přijdou zkontrolovat jaro. Dětský ombudsman hledá opravdu mladé poradce. Čeští hokejisté na švédských hrách čelí Finsku. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Jarní počasí vystřídá sněhový poprašek. Ten přinese na hory výrazné ochlazení, které chystá nadcházející týden. Ještě během víkendu mohou teploty stoupat k 25. Studená fronta je pak srazí zhruba o 10 stupňů. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky. V úterý pak na horách napadne dokonce zmíněný sněhový poprašek. Ve středu se objeví i ranní mrazíky. Na Facebooku to píše Český hydrometeorologický ústav. Meteorologové ale vidí avizování déšť pozitivně, podle nich by měl být vzpruhou pro půdu a vegetaci, které trápí sucho. Vertyni v Podkrkonoší srazil vlak člověka. Ten zraněním na místě podlehl. Příčiny nehody vyšetřuje trutnovská policie. Mluvčí mužů zákona to řekla agentuře ČTK. Nehoda přerušila provoz na trati v úseku Červený Kostelec Malé Svatoňovice. Na místě cestujícím slouží náhradní autobusová doprava. Provoz by se mohl obnovit asi do hodiny. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Přihlásit se můžou mladí lidé ve věku od 12 do 18 let. Tým má poskytovat pohled dětí a mladých lidí na témata, která se jich týkají. Podle Beneše se zájemci můžou hlásit do 18. května.
5: Poradní tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat 4x ročně a je to nastavené takovým způsobem, že s dětmi při těch setkáních budeme probírat otázky, které buď oni přinesou a které je zajímají a eventuálně které my jim předložíme k diskuzi a budeme potom z toho společně dělat nějaké výstupy.
4: První dětský ombudsman začal pracovat na začátku dubna. Loni kancelář ombudsmana vyřídila přes 1300 podnětů týkajících se dětí. Z toho zhruba 160 podnětů přišlo přímo od dětí. Unikátní sbírce historických hudebních nástrojů z Kraslic hrozí rozprodej. Nejvyšší soud odmítl dovolání Karlovarského kraje. Hejtmanství chtělo pro město sbírku zachovat.
6: Sbírka historických hudebních nástrojů je součástí konkurzní podstaty, ze které se budou vyplácet věřitelé zkrachovalé společnosti Amati Denak. Nejvyšší soud tak potvrdil dosavadní vývoj sporu. Dlouhodobě se řešilo, zda 270 nástrojů skutečně náleží kraji nebo patří do majetku dlužníka. Rozhodnutí znamená jediné, pokud sbírku hejtmanství neodkoupí, skončí u nového majitele. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Spojené státy nechávají nakouknout pod pokličku UFO. Americký prezident Donald Trump spolu s ministrem obrany zveřejnil desítky dosud utajovaných dokumentů, které se pozorování neidentifikovatelných objektů týkají. Zaměřují se také na možnosti mimozemského života. Podle agentury Reuters mají další odtajněné materiály přibývat, zatím je venku zhruba 170 souborů. Trump prohlásil, že předchozí administrativy v této věci transparentnost nezajistily. Díky novým dokumentům a videím ale mohou lidi sami věc zhodnotit. Veřejnosti popřál, ať se baví a užije si to. Jeho kritici krok ale vnímají jako pokus o odvedení pozornosti od Trumpových politických problémů, včetně vojenské kampaně proti Íránu nebo tlaku na zveřejnění dalších dokumentů spojených s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. A na závěr se mrkneme na ledovou plochu ve své poslední třetině utkání švédských her v Ängelholmu. Čeští hokejisté po první třetině s Finskem prohrávali 0-2, ve druhé se jim podařilo stav srovnat. Třetí dějství je v plném proudu a naši hrají s Finskem stále 2-2.
0: A my to pro vás pochopitelně budeme sledovat. Krásné odpoledne přeje Zdeněk Sekanina. Ptáme se, jestli už jste rozjeli grilovací sezónu a na čem si nejvíce pochutnáte, kde jste si třeba naposledy opravdu pochutnali. Hezký den.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: S vámi je Radio Impuls, za chvilku kapela Tým, po ní třeba Bruce Springsteen. No a my se vás ve víkendu malých radostí pro sobotu, dnešní sobotu s datem 9. května ptáme, jestli už jste rozjeli grilovací sezónu, na čem si nejvíc pochutnáte, no a jestli negrilujete, tak třeba kde a na čem jste si nejvíc pochutnali v poslední době. Napsal někdo, kdo se nepodepsal, dobrý den, my dnes grilujeme na oslavu, tak ať se vydaří. Páté narozeniny slavíme naší dcery, už máme vytažený velký grill a za pár minut se na něm začne točit 9-kilová vepřová předuzená kýta. To napsala Terka z České Lípy. Zdravím všechny impulzáky, my grillujeme celoročně, dnes to neklapne, jelikož jedeme do Karviné na finále v Házené, jedeme z Rakovnicka přes Hradec Králové Olomouc a silnice jsou čisté. Přejeme hezký den na super grilovačky Jirka a Barča, tak moc díky, že jste to spojili s tématem a zároveň tak trošičku i s tou dopravou. U nás se rozjede grill v 17 hodin, jdeme ke kamarádovi na grilovačku a bude to mejdan, píše Hanka z Uničova. No a ještě třeba Monika z Pardubického kraje, že už začali včera, dělali jsme bramboráky, píše na žulové desce a dneska ráno jsme do popela dali péct brambory, k obědu pak bude grilovaný hermelín. No jednomu se zbíhali chutě, tak pište i vy ostatní na WhatsApp 605 222 007 a jestli se vám psát nechce, tak nahrávejte zprávy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
4: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak i říkám, že je čučka.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i haranti, bo veškerý chlas se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
0: Radio Impuls, sledujeme hokejové dění, Finsko zvýšilo na 3-2, no tak fandíme a držíme palce.

0: Pamatujete na nedávné narozeniny Lucie Bíle tady u nás přímo ve studiu Rádia Impuls. Mělo to velký úspěch, Lucka vzpomíná na své narozeniny, no tak proto pro vás chystáme další narozeninový speciál. Připadne na 15. května a v hlavní roli bude Tomáš Klus. Buďte u toho i vy.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Čeští hokejisté nakonec na Eurohockey Tour podlehli Finům 3-2. Nezbývá, než dodat to nic. Nakonec přesně tohle bude zpívat i Marie Rotrová za chvilku v Impulzovic krabičce. No a my se vrhneme opět na várku kuriozních policejních případů tohoto týdne. Schrnul je a schrne je právě teď reportér Václav Komárek.
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den. Policisté na Přerovsku zastavili policejní auto. Šlo o Škodu Forman, která jakoby z oka vypadla služebním vozům z 90. let. Na autě nechyběly nápisy, policejní znaky ani modré majáky. Řidič Formana si na policistu rád hrál, ale přitom vůbec netušil, že jízda v takto vyzdobeném autě je zakázaná. Hrozí mu několika tisícová pokuta. Dvě mladé slečny z Teplic si vymyslely zábavu, kterou si chtěli zkrátit dlouhé odpoledne. Chodili po městě a sprejovali. Počmárali třeba nemocniční zeď, fasádu domu nebo popelnice. Jejich poznávacím znamením byl nápis šlem. Co přesně toto slovo znamená, vysvětlit nedokázali. Škoda je 20 tisíc korun. Neuvěřitelný případ hlásí policisté z Jižní Moravy. V hlavní roli je muž, který dlužil peníze svému známému a dostal zajímavý nápad. Koupil si bankovky, co by filmové rekvizity, kterými dluh splatil. Podvedený muž si obřího nápisu, že jde o falešné bankovky, všiml až o několik hodin později. Hříšníkovi hrozí až několik let za mřížemi. Seniorovi v Jirkově vadil hluk ze sousedova bytu. Zavolal na tísňovou linku a policistům řekl, že to tam vystřílí. Asi netušil, že tímto vyhrožováním spustí bleskovou akci a v poutech o několik minut později skončí on sám. Senior může skončit na rok ve vězení. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Tuhle skvělou dámu zpěvačku Marie Rotrovou bude za chvilku střídat Katy Perry, potom Michal David za českou muziku, no a předtím dopravní informace za půl druhé minuty mimo jiné o silnici 27 a zamíříme i na Jižní Moravu.
1: Jejich videa mají miliony zhlédnutí, jejich písničky miliony posluchačů a jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8 večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Tymko z No Name.

moderátoři. Jenom na Impulzu. Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořád.

V Plzni na silnici 27 u nákupního centra. V Sukově ulici za kruhovým objezdem směrem na centrum totiž bourali 3 osobáky a řidiči musí v místě přibrzdit. Hlavně prosím nekoukat, nenatáčet a jet dál, ať nám to tam nenarůstá. Míříme na jižní Moravu na silnici 374 na příjezdu do Rájce Jestřebí od Blanska. Havaroval motorkář, u nehody jsou záchranáři i policisté. No a kdybyste zaregistrovali na vaší dnešní trase nějakou nehodu, kolonu a nebo třeba policejní hlídku, tak doufám, že si to nenecháte pro sebe a spravíte o tom ostatní motoristy. K dispozici je vám pro tyto účely žlutá mobilní aplikace Rádia Impuls a nebo telefonní linka 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: S vámi je Radio Impuls a vy vysíláte s námi tím, že nám třeba píšete, jak to máte s grilováním, posíláte i fotografie, třeba Míša a Radek píšou, že nejlepší grilování se ženuškou a posílají fotografii, že jsou na rybách a zároveň mají takový malinký grileček a prostě si to užívají. Nebo třeba grilujeme už pátou sobotu, zatím si to užíváme, dnes to ale bude jiné maso, je naložené od čtvrtka, tak to bude zase paráda, napsal Lukáš. No a kromě toho, že nám píšete o vašem grilování, přidáváte také teploty, takže v Sobotíně mají 14 stupňů Celsie, zpráva nepodepsaná a Marie Schotěboře hlásí také 14 a na nebi prý samé obláčky. Vysílejte s námi a pište na 605 222 007. Zítra počasí jasno až polojasno, ráno výjimečně mlha, odpoledne většinou oblačno a teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Většina Čechů je proti snižování výdajů na obranu. Na budovu maďarského parlamentu se vrací vlajka EU a hokejisté na švédských hrách podlehli Finsku. Je 15 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Snižování výdajů na obranu podporuje pouhých 17% Čechů. Pro jejich zachování na 2% hrubého domácího produktu je 24% lidí. Dalších 27% dotázaných by preferovalo jejich růst na průměr Severoatlantické aliance, který by loni 2,8% HDP. Nadprůměrný podíl HDP by pak do obrany investovalo 17% veřejnosti. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Z něj také vyplývá, že pro zvyšování výdajů na obranu jsou obecně lidé lépe zajištění a voliči bývalé vlády. Proti investicím do obrany jsou spíše lidé starší a s nižším vzděláním. Motoristé musí mít na Zlínsku pořádně pevné nervy. I ve volných dnech na ně podle našeho zpravodaje Jana Čady číhá řada dopravních omezení. Honzo, pěkné odpoledne.
5: Hezký den přeji, obezřetnosti za volanty a také za řidítky třeba na vlastní kůži nebo lipné u ověřenou aktuálně u Vsetína. Semafory vakci nad Zlínem, úseku zvaném Pindula, úplná uzavírka a objížďka na silnici ze Zlína do Uherského Hradiště, omezení pro těžké nákladňáky u Luhačovic. Tolik ryze aktuálně, ale silničáři teprve nabírají druhou mízu. V létě to rozjedou naplno. Mimo mnoha jiných úseků budou opravovat páteřní komunikaci na výjezdu ze Zlína. Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
4: V Maďarsku začalo ustavující zasedání nového parlamentu. Ten vzešel z dubnových voleb, ve kterých drtivě zvítězila středopravicová strana TISA. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Agnes Forsthofferová nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka Evropské unie. Informuje o tom agentura AFP. Zákonodárci také podle očekávání zvolili odpoledne novým premiérem země šéfa vítězného politického uskupení Pétera Maďara. Dosavadní předseda vlády Viktor Orbán končí v čele kabinetu po 16 letech. Už dříve řekl, že se zároveň vzdá poslaneckého mandátu. Dukla Slovácko po prvním poločasu 0-0. S průběhem zápasu druhého kola nadstavby o záchranu v první fotbalové lize nás teď seznámí přímo z pražské Julisky náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, hezké odpoledne.
6: I vám hezky odpoledne. Tak v souboji o velice důležité záchranářské body byla znát nervozita na kovačkách hráčů obou týmů. Fotbalovější Slovácko si přesto dokázalo vypracovat dvě golové šance, jenomže v 7. minutě Juroška z úhlu pál mimo a ve 43. měl stejně vychýlenou mušku Gwanda. Dukla ohrozila hostující branku podobně nepřesnou střelou Čermáka. A tak není divu, že po první poločase hraje Dukla se Slováckem 0-0. Z Julisky Standa Sigmund.
4: Stando, díky. Ve skupině o záchranu se v těchto chvílích hrají ještě dva zápasy. Teplice vedou nad Baníkem Ostrava 2-0 a Mladá Boleslav nad Zlínem 1-0. Čeští hokejisté dnes na švédských hrách pohořeli. Ve svém druhém utkání na turnaji podlehli Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka si tak připsali třetí porážku z posledních 4 zápasů v závěrečné přípravě na mistrovství světa. Zítra v poledne se Češi na závěr turnaje utkají se Švýcarskem. Ze zpráv je to všechno a dál už je s vámi na Impulzu opět Zdeněk Sekanina.
0: Krásné odpoledne všem. Umělá inteligence proniká do dalších a dalších oborů lidské činnosti. Za 10 minut se za ní vydáme do nemocnic. A vy mi pište, jestli už jste rozjeli grilovací sezónu.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

když tam stál rohatej u školy. My neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: Radio Impuls, žijeme českou muzikou. Umělá inteligence proniká už i do nemocnic. Významně pomáhá především při rozluštění snímku z rentgenu, mamografu nebo ultrazvuku. Využívání nových technologií je ale v zárodku.
1: Na lékařských fakultách učí především lékaři a ne odborníci na počítače. Zatím tak AI na univerzitách vyučují především nadšenci. Onkoložka Alexandra Ašermanová Radio Impuls řekla, že se ale v praxi technologie naučila lékařům přebírat snímky, kterým se mají věnovat.
2: Ona může označit pouze ty opravdu podezřelé nálezy a všechny ty, které jsou v normě, může eliminovat.
1: A i pacienti můžou rozklíčovat své snímky z rentgenu, ultrazvuku nebo mamografu. Pro lajky totiž existují mobilní aplikace. Dermatovenerolog Filip Rob by byl ale před takovými programky obezřetný.
3: Hlavním problémem těchto aplikací dneska je, že výrazně nadhodnocují to riziko.
1: Kvůli aplikacím končí u lékařů častěji lidé, kteří mají jen třeba nějaké nezhoubné poškození tkání. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Radio Impulse si užíváme už druhý květnový prodloužený víkend. No ať už děláte cokoliv, tak určitě to není zadarmo. Prostě vždycky dnes člověk musí vynaložit nějaké drobné na to, aby si to užil. Tak pojďte se zahojit už hned po víkendu v pondělí, kdy vám nabídneme za tři slova 10 000 korun. Ta slova jsou halo, tady Impulzovi. No a jestli jsou pro vás tohle pořád ještě drobné, no tak je můžete znásobit vy sami. Stačí si říct o zatočení výherním kolem a můžete z těch 10 tisíc udělat 20, 30 a nebo dokonce 100 tisíc korun. Nic z toho, co jsem právě teď nastínil, se ale nepromění ve skutečnost, pokud se do hry nepřihlásíte. Vy tak můžete činit na našem webu impuls.cz nebo ve žluté aplikaci, kde je to zadarmo a navíc se hlásíte každých 5 minut, výrazně také zvyšujete své šance. Tak co, zazvoní ten telefon v pondělí mezi 5. a 9. zrovinka u vás. Udělejte proto maximum a vydělávejte si takhle krásné peníze s rádiem Impuls.
1: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Karel Gott bude za chvilku v Impulzovic krabičce edukovat dámy písničkou Odnauč se říkat ne. No a my teď na Impulzu opět po týdnu budeme pomáhat dobré věci.
1: Dobrý skutek neutek.
0: Tentokrát vás seznámíme s příběhem zdravotní sestry Romany, která bojuje s těžkou rakovinou plic. Celý svůj dospělý život pečovala o druhé, no a teď v nejtěžší životní chvíli sama potřebuje pomoc. Během chemoterapie totiž došlo k hluboké žilní trombóze a dalším závažným vedlejším účinkům. No a tak se hledají jiné možnosti léčby. Velkou nadějí na vyléčení je pro Romču léčba pomocí dendritických buněk, která je ale v zahraničí a pochopitelně velmi drahá. No a proto pro 58letou Romanu založila na Doniu sbírku její sestra Andrea. Celý příběh se dočtete na stránkách donio.cz, kde můžete přispět a udělat dobrý skutek. Najdete tam ale i další životní příběhy lidí, kterým můžete změnit život i malým příspěvkem. Prosím, udělejte to. Moc díky.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Ta česká klasika na rádiu Impuls. Za českou muziku nabídnu za chvilku třeba Lucí Bílou, bude to útěk. No ale pravidelný posluchač našeho rádia ví velmi dobře, že po Impulzovic krabičce přichází dopravní informace. Ano, dočkáte se jich za půl druhé minuty a já už vám teď nastíním, že se podíváme na Havlíčkobrodsko.

0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepis samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Prosím, buďte opatrní na trase Havlíčkův Brod Svitavy. Na silnici číslo 34 za Krounou se na křižovatce u Pusté Kamenice srazila dvě auta, doprava v místě nehody zpomaluje. No a na odstavené nákladní auto si dejte pozor, na dálnici D1 směrem z Brna na Vyškov, a to konkrétně na 213. kilometru. Opatrní buďte po celé České republice, i když je třeba opustíte, zkrátka dobře, hlavně se vraťte, no a kdybyste zaregistrovali na vaší trase třeba nehodu, nebo kolonu, nebo policejní hlídku, zkrátka dobře všechno, co zajímá ostatní motoristy, tak to nahrajte do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls. My to odvysíláme, můžete nám také klasicky volat na naši dopravní linku 605 222 007. Šťastnou cestu a jezděte s úsměvem.

0: Na Radio Impuls žijeme českou muzikou, za chvilku kapela Holky s měkkým i na konci, si senzační, to je pro všechny členy Meteo týmu, vyznání od nás ze studia, protože nám píšete, třeba ve Starých Hradech je Tomáš, projížděl, ukázal fotografii teploměru v autě a bylo tam 15 stupňů Celsia. Obec, která si říká Poreč, ta je na 16 stupních, píše Miluška, no a Karlovy Vary, jak tady máme zastoupeno také nějaké větší město, tak tam je zataženo, prší a teplota na 15 stupních Celsia. Pište i vy ostatní na 605 222 007, jakéže máte počasí, no a teď už zítřek, tedy neděle 10. května pohledem meteorologů. Podle nich bude jasno až polojasno, po ránu se výjimečně objeví mlha, odpoledne a večer pak čekáme postupně většinou oblačno a teploměry by měly zítra ukazovat nejčastěji hodnoty mezi 19 a 24 stupni Celsia.
1: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
3: Stovky lidí si v centru Prahy připomněli konec války, maďarský parlament zvolil nového premiéra a fotbalisté Dukly prohráli se Slováckem. Je 16 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Stovky lidí dnes odpoledne dorazili do centra Prahy. Na Staroměstském náměstí probíhá festival Den vítězství. Pořádá ho iniciativa Ne základnám a spolek Magistra Vité, za kterým podle serveru Seznam zprávy stojí komunistický politik Josef Skála a další levicoví aktivisté. Vedle pódia si svůj stánek postavili také odpůrci Ruska. Na místě jsou policisté a antikonfliktní tým. Podle zpravodaje ČTK ale zatím nemuseli řešit žádné větší problémy. Obě skupiny údajně zůstaly jen u slovních výměn. V Česku přibývá psích kadeřníků. Mezi takzvanými groomery patří k novým trendům kromě stříhání, mytí nebo fénování například terapie červeným světlem pro psy nebo ozonoterapie. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 do několika tisíc korun. Právě o tomto víkendu probíhá na výstavišti v pražských Letňanech soutěž Groommasters Prague, ve které své dovednosti poměří psí kadeřníci z Česka i zahraničí. Porota přitom hodnotí nejen samotný střih, ale i to, jak se kadeřník psovi chová. V krušnohorském Jáchymově se otevírá údolí mlýnků. Tradice vznikla díky lázeňským hostům, kteří na Horskou Bystřinu dávali vodní mlýnky. Je přitom každoročním symbolem začátku hlavní sezóny. Náš zpravodaj Dušan Valenta ví, co všechno na vodě je. Dobré odpoledne, Dušane.
4: Zdravím z Krušných hor. Údolí mlýnků vzniklo spontánně a má svou symboliku. Mlýnky totiž už v dávné minulosti dávaly na potok páry, které se utvořily během lázeňských pobytů. A bylo jedno, jestli šlo o regulérní vztahy nebo řekněme bokovky. Mlýnek měl zajistit, že jim soužití bude klapat. Tradice postupně oslovila místní a tak je na Bystřině kolem 60 mlýnků. Třeba těžní věž místního Radonového dolu nebo auto od dobrovolných hasičů. Jaké unikáty začnou klapat během letošního otvírání údolí, ale bude jasné až po víkendu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Maďarsko má nového premiéra. Noví poslanci dnes na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili ministerským předsedou šéfa středopravicové strany TISA Pétera Maďara. Informovali o tom světové agentury. TISA drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. Dukla Slovácko 0-1. Důležitý zápas druhého kola nadstavby o záchranu v první fotbalové lize skončil. Sledoval ho přímo na pražské ulici náš sportovní reportér Standa Sigmund. Dobré odpoledne, Stando.
5: Hezký odpoledne. Dlak první poločase bylo blíže ke gólu Slovácku, ale Juroška ani Kwanda nemířili přesně hned na začátku druhé půle. Už ale fotbalovější hosté šli po gólu Juroška do vedení. Po hodně hry měl na hlavě vyrovnávací branku domácí Kozma, ale trefil jen břevno hostující branky a nepodařilo se to ani Milovi, kterému chyběly ke skorování pět pár centimetrů. A tak Dukla nakonec prohrála se Slováckem 0-1. Zulický Standa Sigmo.
3: Stando, díky. Ve skupině o záchranu se dnes odpoledne hrály ještě dva zápasy. Teplice porazili Baník Ostrava 2-1 a Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1. Ze zpráv je to všechno a slovo si opět bere Zdeněk Sekanina.
0: Který vám přeje krásné odpoledne, no a ptám se vás, jestli už jste rozjeli grilovací sezonu, na čem si nejvíc pochutnáváte, no a co na grill podle vás třeba naopak rozhodně nepatří. Pište za chvilku příspěvky.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: grilovačky všeho druhu s vámi řešíme na Radiu Impuls při sobotě 9. května. Vy nám píšete a vysíláte s námi, stejně jako třeba Martin, který poslal i video a píše: včera jsem griloval kamarádovi na oslavě sele 35 kg a teď ještě okusujem kosti. Nedivím se, protože selátko vypadá fantasticky. Píše také Jarda z Horní Sloupnice: posekám trávu a zapálím gril, bude krkovička, klobásky, kuřátko a pivko. Nádherná práce. No a třeba Pavla ze Slovácka píše: my dnes zahajujeme sezonu rodinným setkáním bratranců a sestřenic, ale místo grilovaných dobrot se sejdou nejrůznější druhy polévek, na jejich košt se všichni moc těšíme. Nebudou dnes chybět kyselice, kulajda, gulášovka, ale i třeba fazolovka a k ním čerstvě upečený kváskový chleb a spousta dalších dobrot. No, nádherná práce, tak pište i vy ostatní na 605 222 007, anebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace našeho rádia a vysílejte s námi.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 kilometrů od hranic.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28. 4.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Pracovnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Tak jsem se díky rádiu Impuls teď zasněl. Sweetbox, tahle písnička opanovala hitparády v roce 1997. To mi bylo, přátelé, krásných 20. No, pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo třeba 18, 19, 20. Takové ty první velké lásky, pocit, že vám patří celý svět, nekonečné plány do života. Pojďte se vrátit do dob, kdy se tyhle obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Rádio Impuls u toho může být s vámi. Máme nový pořad, když nám bylo 18. Je to novinka, kterou pro vás máme každý všední den po 15. hodině, takže i v příštím týdnu nezapomeňte poslouchat a vzpomínat, když nám bylo 18. Na Rádiu Impuls.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Žijeme českou muzikou. Živák, Rádia Impuls.

0: Impulzovic krabičce, za chvilku dnes už legendární trio Zagorová, Kotvalt, Hložek. Bude to písnička Auťák na lásku. No Auťák jakoby chtěl přímo nastínit, o čem se teď bude mluvit. Ano, startuje náš pořád.
1: Auto Impulzy.
0: Na silnicích, a to možná potvrdíte posluchači Rádia Impuls, roste agresivita. Tvrdí to také policejní statistiky. V případě nehody, která se stane důsledkem něčí provokace nebo nátlaku, může výrazně pomoci kamera za čelním sklem.
2: Že se řidiči čím dál víc neumějí chovat, to dokládají i data. Sám ředitel dopravní policie Michal Hodboď o problému mluvil v podcastu platformy Vize 0.
3: Podle statistik nám v posledních letech ta agresivita stoupá, to souvisí obecně s polarizací společnosti a s vývojem společnosti.
2: I v souvislosti s tím doporučuje řidičům, aby kameru v autě měli.
3: Ty kamery jsou legální nástroj, který vás může ochránit, ať už třeba v případě nějaké dopravní nehody, kdo si jasně řekne nebo ukáže na to, jak ta nehoda se stala, ale právě v těch situacích, kdy tam může být nějaký projev agresivity a se můžete cítit ohroženi.
2: Videa z dopravních nehod i konfliktů v ulicích a na silnicích jsou také atraktivním zdrojem zábavy. Jak se ukazuje na videoportálu YouTube nebo na sociálních sítích, řada uživatelů ráda sleduje záběry zachycující dramatické situace. Tady jsme viděli nehodu na dálnici a teď zase srážka s nákladákem ve zúžení. Z videí často vyčtete, kdo je viník. Závěrem ještě dodám, že to nejsou jenom dopravní policisté a pojišťovny, komu může záznam z kamery pomoci v práci. Užitečné záběry, to můžou být třeba pro kriminalisty při vyšetřování trestných činů nebo při pátrání, třeba když shodou okolností projedete náhodou kolem. Hezký den přeje Tomáš Kabat.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

Šetřit na nové auto si možná budou muset také motoristé u Pusté Kamenice, protože se nám tam odehrála jedna nehoda. Podrobnosti přidáme v dopravě 007 od teď za půl druhé minutky.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Na pódiu miliony fanoušků. Éteru snad miliony posluchačů. Igor Dimko s No Name. Ten chlap vás dostane do varu. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
1: Zdravíme na silnice, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě zůstává omezený provoz na trase Havlíčkův Brod Svitavy za Krounou v křižovatce u Pusté Kamenice. Srazily se tady dva osobáky. Další nehodu sledujeme na Plzeňsku na silnici 141 na příjezdu do Nepomuku od Měrčína. Tady srazilo osobní auto cyklistu. Na místě jsou hasiči a policie. Vám přejeme šťastnou cestu, kdyby něco hlaste komplikace do aplikace té mobilní žluté se čtyřmi Ačky, anebo volejte 605 222 007.

0: Na rádiu Impuls teď vysílá Dana z Hradce Králové, protože naměřila 18 stupňů. Děkujeme. Stejnou teplotu naměřil na dálnici D8, naměřila také Helča, jede z Prahy, anebo ze srdce moravského Slovácka. Zdraví Pavla, a ta má na teploměru 23. Tak pište i vy, kolik vám to ukazuje. Zítra krásné počasí, jasno až polojasno, odpoledne a večer pak už většinou oblačno a teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky. V neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi. V pátek, v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V pražském hotelu hořela bývalá sauna. Policie vypátrala hledaného seniora ze Vsetínska a na letišti v Denveru srazilo letadlo člověka. Je 17 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Hasiče zaměstnal požár na pražských Vinohradech. V suterénu hotelu v Blanické ulici dnes dopoledne hořela bývalá sauna. Hasiči evakuovali z budovy několik lidí. Dvě osoby se nadýchaly z plodin a skončily v péči záchranářů. Škoda se odhaduje na 2 miliony korun. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé. Hasičský zásah přitom blokoval provoz tramvají. Linky 10, 11 a 16 byly kvůli tomu v jednom směru odkloněné na Floru. Policie našla pohřešovaného seniora ze Vsetínska. Společně s hasiči po něm pátrala v lesích u obce Hošťálková od dnešní půlnoci. 78letý muž se našel dnes krátce po 9:30 dopoledne v relativně dobrém stavu, bez většího viditelného zranění. Hasiči muži okamžitě poskytli pomoc a následně ho předali do péče záchranné služby. Senior odešel z domu včera odpoledne na procházku a nevrátil se z ní. Rodina upozornila, že musí brát pravidelně léky, které u sebe neměl. Muž si navíc sebou nevzal ani mobilní telefon. Obyvatelé Plzeňského kraje odevzdali policii více než 200 zbraní. Může za to právě probíhající zbraňová amnestie. Tuto možnost bez nebezpečí postihu mají lidé podle naší zpravodajky Kláry Fajstové do konce června. Dobré odpoledne, Kláro.
6: Hezký den. Amnestie nabízí možnost odevzdat zbraně, střelivo, munici nebo výbušniny, které lidé mají doma bez příslušných oprávnění. Za první 4 měsíce obyvatelé kraje odevzdali 218 zbraní, přes 4000 kusů střeliva a 6 kusů munice. U ní se jednalo například o dělostřelecké nebo ruční granáty. Výhodou amnestie je, že pokud zbraň nesouvisí s trestnou činností, může odevzdávající osoba také zažádat o její řádnou registraci. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
5: K neštěstí došlo na mezinárodním letišti v americkém Denveru. Letadlo tam při vzletovém manévru srazilo na runway člověka, který zemřel. Podle stanice ABC News piloti po incidentu oznámili požár motoru a kouř v kabině. Letiště později dodalo, že 12 lidí utrpělo zranění a 5 z nich skončilo v nemocnici. Další pak mohli pokračovat v cestě s jiným letounem. Identita zemřelého se v současnosti prověřuje. Podle informací letiště se nejednalo o jeho zaměstnance. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ohromuje obrovskou energií. Ve světovém rekordu dnes vyhrál v maďarském Segedu světový pohár na kilometrové trati. A to si minulou neděli místo přípravy na závody zaběhl pražský maraton. Ne všichni to olympijskému vítězi z Paříže schvalovali.
7: Je to takový hezký, že cokoliv si dám do hlavy, tak to prostě dokážu. Je to prostě disciplínou, kterou v sobě mám. Vím, co mám odmakáno a vím, na co mám. Ale samozřejmě člověk nikdy neví, jak to dopadne, ale jsem rád, že to dopadlo hezky, že můžu dát dárek svojí dceři k narozeninám, který slaví dneska, tak Emily, všechno nejlepší.
5: 33-letý Fuxa teď zpětně maraton ocenil v tom, že mu pomohl mentálně. Dnes ve finiši původně těsně porazil Petrova z Ruska, ale nakonec se o první místo podělili. V kariéře český kanoista ovládl 19. závod světového poháru. A ještě krátce k fotbalu. Ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul hraje Plzeň s Libercem a Viktoriáni po prvním poločase vedou 1-0. Zprávy jsou u konce a za mikrofon Impulzu se vrací Zdeněk Sekanina.
0: Hezké odpoledne všem, 4 minuty po 17. hodině. Jestli jste psali do Rádia Impuls, možná, že zrovna váš dotaz uvízl v síti Saši Hemaly, jeho pošta za necelou 3/4 hodinku.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: Co byste řekli na kapelu ABBA nebo Olympiky za malou chvilku na Impulzu Žádný problém? Také na Slovácku prožívají fotbaloví fandové dnešní derby pražských S. Zdeněk i Vojtěch už zažili v životě hodně, mají po 60. Vypjatý zápas nějakých 250 km severozápadním směrem je i pro ně vždy pořádným svátkem.
1: Zdeněk Mezík je o pár let mladší, do spartianské rodiny přibyl už hodně dávno.
2: Spartanem jsem se stal asi v roce 1971, což byla 6. třída základní školy. Můj strýc byl Spartan a tak mě trošku zblbl a od té doby prostě fandím naší Spartíce.
1: Vojtěch Johaník má sešívané srdce nějakých 6 let.
3: Tak určitě, naše rodina byla celá slavistická a už od mala jsme začali a to samé na průmyslovce.
1: Zdeněk provozuje v Kyjově léta spartianskou hospůdku. Tam bude fandit i dnes večer.
2: No tak samozřejmě jako Spartan věřím, že dopadneme dobře, že budeme vládci Prahy, když si myslím, že to spíš novináři používají. Vládce Prahy je ten, který je výš tabulce nebo vyhraje ligu, což je Slavia.
1: Vojta pracuje dlouhé desítky let v Kunovicích při výrobě letadel. Také on dnes věří svým.
3: Tak já si myslím, že Slavia je favorit, ale favorit to má vždycky těžké, ale věřím, že Slavia vyhraje a potvrdí ten titul.
1: Oba vyznávají jednu důležitou věc, fandi, ale zůstaň člověkem.
2: Hecujeme se, samozřejmě hecujeme, ale domluvíme se, jsme lidi. Já aspoň s tím problém nemám. Já si můžu myslet, co chci, ale nahlas to neřeknu, aby si neudělal nepřátelé.
3: No, já bych řekl, že je to hodně vyhrocené. Je to sport jenom a mělo by to být o sportu. Nejde tady o život a slavisté i Spartani by měli se chovat trošku slušně a po zápase, ať se třeba nemáme rádi, tak by to mělo být v klidu všechno a pohodě.
1: Takže sportu zdar, rozumným fandům Zdendovi a Vojtovi ze Slovácka zvlášť. Jan Čada, Rádio Impuls, Slovácko.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
10: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Party na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvikat i haranti, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
7: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
10: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
7: Vařte jako myšulini. Každou neděli na Impulzu.

0: Moje drahá kolegyňka Lenka Haluzová dnes vykopávala grilovací téma, postěžovala si na tom, že v tomhle počasí by asi grilovat úplně nešla. No a vy se nám o to odrážíte, mluvíte o grilování, ale i o počasí, třeba jako Jana.
1: A to grilování zmíněné, no, už jsme grilovali, ale dnes to jaksi moc nejde, protože je chladno a je to vidět i podle návštěvnosti hor. Těch lidí nic moc není. Je to spíše takové vlažnější. Asi se čeká na lepší počasí.
0: Moc díky, píše namlouvala vzkaz také Šárka z Krnova.
2: Zdravím všechny milovníky dobrot z grilu. Řešit počasí u grilování musí pouze ti, kteří nemají altánek a zrovna prší, to je prekérka. Ale jinak u ohně nebo u grilu je vždycky teplo a když ne, tak já znám minimálně dva způsoby, jak si to teplo udělat. Jeden je tekutý a jeden je ta blízká osoba vedle vás. Ahoj Šárka.
0: No vida, tak to jsou mi filozofie. Jak to máte vy? Už jste rozjeli grilovací sezónu. Na čem si třeba nejvíc pochutnáte a co podle vás na grill určitě nepatří? V jakém počasí byste grilovat určitě nešli? A naopak počasí pro vás při grilování vůbec něco znamená? Pište nám na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a vysílejte s námi.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Impulzovic krabičce nabídnu za chvilku Helenku Vondráčkovou. Čas je proti nám. Jestli vás zajímá, co se na Impulzu děje, třeba co vám uteklo, a nebo naopak, co teprve chystáme, tak na tohle všechno má odpovědi náš tiskový mluvka. Kdože to je? No přeci legenda.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Krásnou sobotu, přátelé. Doufám, že si prodloužený víkend užíváte naplno, ideálně s Impulzem v uších i v duši. Zase mi od vás přišlo pár dotazů ohledně našeho vysílání, tak pojďme na ně. Píše nám paní Jarka, kterou zajímá, proč na Impulzu nehrajeme písničky na přání. Milá Jarko, protože se nám zatím nepodařilo prodloužit den tak, aby se nám do vysílání všechna ta přání vešla. Ale když už jsme u těch přání, tak mě to přivádí k dalšímu dotazu. Píše Tonda z Havířova. Dobrý den, prosím, jak můžu přihlásit sebe a své milované kolegy, abyste nám zahráli na šichtu? Milý Tondo, úplně jednoduše. Stačí jít na náš web impuls.cz, napsat nám, co děláte za práci a komu chcete udělat radost, a pak už jen čekat, až vám zavolá náš dobrý korec. A poslední dnešní dotaz přišel od Karolíny. Ta se ptá, jestli náhodou nemáme rozbitý telefon, když jsme se tento týden u Impulzových skoro nikomu nedovolali. Milá Karolíno, taky jsme doufali, že někdo bude na drátě, ale buďte v klidu, všechno jsme otestovali a náš telefon funguje tak, jak má. Tak se nezapomeňte registrovat a třeba příští týden zavoláme právě vám. Mějte hezkou sobotu a my se uslyšíme zase zítra. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Nemusí být vždycky jenom čas, ale může to být třeba i pneumatika, tak i o tomhle budou dopravní informace. Mimochodem, když už jsem nastínil pneumatiku, tak je to na D1, ale podrobnosti přidám za minutu v 007.
1: Jejich videa mají miliony zhlédnutí, jejich písničky miliony posluchačů a jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Noví moderátoři. Každou sobotu a neděli po 8 večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Tymko z No Name.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínají na slíbené D1 směrem z Brna na Vyškov. Na 222. kilometru leží na dálnici pneumatika, a to v pravém jízdním pruhu. Nehodu nám hlásíte z hlavního tahu Brno, Starý Hrozenkov, tedy ze silnice číslo 50, konkrétně u Kunovic. Narazilo

klasicky zavolat na 605 222 007. Šťastnou cestu všem a víte co, jezděte s úsměvem, ono se to většinou i vyplatí.

0: Tam je Radio Impuls, vy nám píšete z celé České republiky, třeba Ilču, tu máme v Trojanovicích v Beskydech, hlásí, že celý den je nějak pošmurno, chladno a mají teď 11 stupňů Celsia. Hamry u Svojanova jsou na 14, napsal nám Jarda, no a z Krnova se hlásí Šárka, která tvrdí, že mají zamračeno, zataženo a 12 stupňů, tak Šárko, hlavně se nemračit, když, jak tě známe, tak to ty určitě neumíš. Pište mi vy ostatní, jaké máte počasí, jinak zítra jasná až polojasná obloha, po ránu výjimečně mlha, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno a nejvyšší denní teploty zítra mají vyšplhat mezi 19 až 24 stupňů Celsia.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chape!
4: No to je výborný!
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
6: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Provoz mezi brněnskými nádražími zastavila srážka vlaku s člověkem. Odborníci varují před užíváním anabolických steroidů a u hokejistek končí kanadská trenérka McLeodová. Je 18 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Tragédie na železnici došlo v Brně. Provoz na koridoru mezi hlavním nádražím a stanicí Brno Královo pole přerušila dnes odpoledne srážka osobního vlaku s člověkem. Muž, který procházel kolejištěm, na místě zemřel. Vlaky přestaly kvůli nehodě jezdit kolem 15. hodiny. Přerušení provozu trvalo zhruba 30 minut. Poté mohly vlaky projíždět po jedné koleji sníženou rychlostí. Po dobu přerušení provozu mohli lidé využít náhradní autobusy nebo městskou hromadnou dopravu. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Okolnosti a příčiny nehody vyšetřuje policie. Kardiologové varují před anabolickými steroidy. Jejich užívání podporuje růst svalové hmoty. Zároveň ale sebou nese vysoké riziko poruch srdečního rytmu, které mohou vést ke kolapsu nebo úmrtí. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků je rizikové hlavně pro mladé amatérské sportovce. Upozornili na to odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti, který dnes začal v Brně. 500 obyvatel západočeského Rabí bude mít nové vodoměry. Radnice chce nechat vyměnit a chce to stihnout do prázdnin. Starosta Rabí Miroslav Krauchner Rádiu Impuls vysvětlil, že moderní digitální aparáty umožní rychlé odečty a lepší přehled o případném plýtvání vodou.
8: Za prvý bude v nich větší pořádek, ale když budu dělat odečty vodoměrů, abych udělal vyúčtování, tak mi to nebude trvat 3 týdny. Objedu obec autem s přijímačem a během, řeknu, půl hodiny budu mít 170 vodoměrů odečteno.
7: Rozhovor se starostou západočeského města Rabí Miroslavem Krauchnerem si poslechněte za 35 minut. Pan Krauchner je naším sobotním mužem na radnici. Americký Pentagon otevřel trezory. Na veřejnost se valí dříve přísně tajné spisy o neznámých objektech, které svět zná jako UFO. Na přímý příkaz prezidenta Trumpa jsou venku desítky videí, fotek a stovky hlášení. Zatímco amatérští badatelé jásají, část Ameriky zůstává skeptická.
9: Veřejnosti v USA teď rezonuje zásadní otázka. Jde o konspirační sen nebo realitu, kterou úřady záměrně skrývaly. Nejde jen o rozmazané šmouhy. Zprávy popisují stroje se schopnostmi, které popírají známou fyziku. Bývalí piloti pod přísahou potvrzují objekty s neznámým pohonem. Většinu jevů sice armáda vysvětluje jako drony, zbytek ale zůstává absolutní záhadou. Pentagon navíc slibuje, že další data budou následovat. O debaty a rozruch je tady určitě postaráno. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
7: Karla Mekliedová po 4 letech končí na střídačce české hokejové reprezentace žen. 43-letá kanadská trenérka a bývalá vynikající obránkyně dovedla národní tým ke 2 bronzovým medailím na mistrovství světa. Teď jí vypršela smlouva a novou už uzavírat nebude. Český svaz ledního hokeje o tom informoval na svém webu. A doplním ještě fotbal. V odpoledním utkání 2. kola nadstavbové skupiny o titul zvítězila Plzeň nad Libercem 2-0. Zprávy jsou u konce a slovo si opět bere Zdeněk Sekanina.
0: Krásný podvečer všem. Stále nás zajímají vaše grily, takže se ptáme, na čem si třeba nejvíc pochutnáváte, jestli máte rádi grilování. Za 10 minut vaše příspěvky a teď už šrouby do hlavy.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: všechno je v pořádku, také když vysíláte s rádiem Impuls, vy nám píšete na téma grilování a že je to zpráv někdy i s fotografií, jako třeba od Peťky, která píše, grilovat se dá v Bílovci, se nám občas ukáže i sluníčko a poslala fotografii krásných kousků masa. No slintám, ale jdu na další příspěvek, třeba Ivoš a spol dobrého jídla z Kolína a okolí, tak se tedy podepsali, píší, my rozjíždíme grilovačku vždycky, když dostaneme chuť, a to je hodně často. Na grill flákneme skvělé masíčko a když mezi nás zavítá nějaký ten vegetarián, uděláme mu i zeleninku. Píše Jarda, první grilování jsme si udělali už v dubnu, když se udělalo poprvé jarně a hezky. Teď už jsme zase trošku rozmlsaní, ale v létě se k tomu přidá i bečka piva a bude zase fajn. Podepsán Tomáš, který tímto zdraví masožrouta Jardu. Takhle, tak to jsem popletl. No a Standa píše, není nic, co by se nedalo z grilu sníst, takže tam každému dám, na co má chuť. Já osobně miluju samozřejmě maso, ale nedávno jsem přišel na chuť sýru halloumi. A ten je na grilu také fenomenální. No tak co vy na grill nejraději dáváte a co podle vás na grill určitě nepatří a už jste rozdělili grilovací sezónu? Pochlupte se, posílejte i fotografie na WhatsApp 605 222 007. No a vzkazy můžete nahrávat do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
1: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody koho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
6: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
6: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranice může začít.
3: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Do studiové pošty Rádia Impulse přichází stále více dotazů na písničku na přání. No tak nemáme písničky na přání, jak o tom nakonec mluvil i Saša Hemala před malou chvilkou, ale můžeme vám věnovat, nebo vám, vašim kolegům, třeba 7 pecek bez reklam. Jestli máte pocit, že kolegové kolem vás v práci jsou opravdu ti nejlepší lidé a nejlepší kolegové, často třeba i vaše druhá rodina, pak se jim odvděčte a nechte jim zahrát. Věnujte jim 7 pecek, přihlaste se o ně na impuls.cz, no a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce i s věnováním. Všechno to vyřizuje vlastní Korec, tak doufám, že třeba právě teď už začínáte spřádat plány pro to, abyste potěšili váš pracovní kolektiv. Už tohle pondělí v 9 můžeme hrát pro vás a hlavně vaše milionové kolegy na Rádiu Impuls.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Až se ti jednou bude zdát Jakub Smolík už za chvilku v Impulzovic krabičce, teď už Radio Impuls tradičně vyráží do vašich regionů.
1: Muž na radnici.
0: Kdo chce mít doma nový vodoměr, musí se rychle odstěhovat do západočeského Rabí. Město s 500 obyvateli je totiž do prázdnin vymění všem obyvatelům i chalupářům. A to nám teď, doufám, potvrdí i starosta Rabí, pan Miroslav Krauchner. Hezký den, pane starosto.
2: Dobrý den, já vám také i posluchačům.
0: Děkujeme. Proč jste se pro takhle komplexní výměnu vodoměrů vlastně rozhodli v Rabí?
2: No, tak neměl bych to tady říkat, ale nějaká harmonizace všech vodoměrů ve vztahu k nějakým požadavkům na cejchování, aby jsme byli v souladu se zákonem a budeme je měnit rovnou za elektronické.
0: No a ty elektronické, ty už budou víc jako fungovat, bude s nimi větší pořádek?
2: Za prvý bude v nich větší pořádek, ale to asi nejdůležitější pro mě jako pro správce vodovodu, že když budu dělat odečty vodoměrů v obci, abych udělal vyúčtování, tak mi to nebude trvat 3 týdny. Ale objedu obec autem s přijímačem a během, řeknu, půl hodiny budu mít 170 vodoměrů odečteno.
0: Dobrá, takhle to zní jednoduše, ale přeci jenom práce s lidmi. Co tomu říkají obyvatelé Rabí, že k ním musí přijet instalatér a vyměnit na stoupačce vodoměr?
2: No, to ještě nevím, to zjistíme, až je začneme navštěvovat, ale u nich budeme vítaní, protože se všichni známe, takže myslím si, že nebudu úplně protestovat.
0: Hovoří se o úbytku spodní vody téměř všude, já předpokládám, že u vás ve vrtech u řeky Otavy to ale musí být dobré, ne?
2: To máte pravdu, máme 3 vrty a ty jsou umístěny ve zvodnělém území, kde prakticky teče voda pořád, ale samozřejmě neplýtvacní, i když jí máme dostatek.
0: Dobrá. Nemůžu se nezeptat na ten váš slavný, krásný hrad Rabí. Jak snášíte davy turistů od jara do podzimu? Dá se to snést?
2: Tak v Rabí jsme na to zvyklí, ale je pravda, že letošek je teda výjimečný v tom, že asi s ohledem na to, co se děje ve světě, lidi zůstávají doma a hledají po vyražení po výletech, takže je vidět takový skokovej nárůst o těch víkendech.
0: No, vida. Hostem vysílání Rádia Impuls byl starosta západočeského města Rabí Miroslav Krauchner. Moc díky za to, že jste byl s námi, ať se vám daří, mějte se, nashledanou.
2: Děkuju vám i posluchačům, hezký den.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Plusy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení.
1: Vy nám řeknete, kde nejsou, kteří nejsou a proč nejsou.
2: Jako ten stomatolog, kterého by lidé chtěli, to znamená, který je levný, šikovný, může zítra a je sympatický, ten nebyl nikdy.
0: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu. Na pódiu miliony fanoušků. Éteru snad miliony posluchačů. Igor Tymko z No Name. Ten chlap vás dostane do varu. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
4: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě lehce zpomaluje doprava na D5 u Králova dvora na trase Plzeň-Praha. Konkrétně za sjezdem na 22. kilometru D5 do sebe narazila dvě osobní auta. V Praze se pak vleče doprava na Nuselském mostě směrem od brněnské D1 do centra hlavního města. No a jestli se to vleče i někde na vaší trase, no tak nám dejte vědět do žluté mobilní aplikace našeho rádia a nebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Jsme rádi, když vysíláte s námi. Naše rádiová rodinko v Týně nad Vltavou je někdo, kdo se podepsal Beruška, naměřil nebo naměřila 19 stupňů Celsia a v Ivančicích, tedy kousíček od Brna, tam je prý polojasná obloha a teplota také na 19 stupních. Nepodepsaná zpráva je tak za ní moc. Díky, pište i vy ostatní, stále ještě můžete. Zítra bude jasno až polojasno, po ránu výjimečně nějaká ta mlha, no a odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky. V neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi. V pátek, v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Lékařům by mohla usnadnit práci umělá inteligence. Na budovu maďarského parlamentu se vrací vlajka EU a v Edenu startuje derby mezi Sláví a Spartou. Je 19 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Umělá inteligence může ulehčit práci lékařům. Moderní technologie už dokáže pomáhat například při kontrole snímku z rentgenu, mamografu nebo ultrazvuku. Dermatovenerolog Filip pro Rádio Impuls ale přiznal, že by se technologiím v praxi zatím vyhnul.
4: Modely se výrazně zlepšují a jsou citlivější. Bohužel stále ještě nedosahují toho, co my bychom jako lékaři prohlásili. Ano, teďka to můžeme považovat za rovnocennou metodu vyšetření klinickým lékařem.
3: Rozklíčovat snímky od zdravotníků už umí i mobilní aplikace. Ty ale často posílají k lékaři zdravé lidi. Vidí totiž často problém tam, kde není. K vážné nehodě došlo na Táborsku. Záchranáři dnes pomáhali muži zraněnému při pádu ze střechy v obci Choustník. Na místo zamířila i letecká záchranná služba. 50-letý muž skončil s podezřením na poranění páteře a pánve na oddělení úrazové chirurgie Českobudějovické nemocnice. Informoval o tom mluvčí zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Vojtěch Míra. Řidiče v Praze 15 potrápí uzavírka. Od pondělí 18. května se zkomplikuje doprava v ulici K Horkám, kde budou silničáři opravovat most přes potok Botič. Práce potrvají do 21. září. V dopravní špičce musí řidiči počítat se zdržením mezi 10 minutami a půl hodinou. Vyplývá to z informací na magistrátním webu opravujeme.to. Dočasně se také posunou autobusové zastávky Hostivarské náměstí, a to několik metrů před současná stanoviště. V Maďarsku dnes proběhlo ustavující zasedání nového parlamentu. Ten vzešel z dubnových voleb, ve kterých drtivě zvítězila středopravicová strana TISA. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Agnes Forsthoferová nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka Evropské unie. Informuje o tom agentura AFP. Zákonodárci také podle očekávání zvolili odpoledne novým premiérem země šéfa vítězného politického uskupení Pétera Maďara. Dosavadní předseda vlády Viktor Orbán končí v čele kabinetu po 16 letech. Už dříve řekl, že se zároveň vzdá poslaneckého mandátu. Před chvílí začalo v pražském Edenu nejslavnější derby o titul v první fotbalové lize. První momenty souboje tradičních rivalů Slavie a Sparty nám teď přiblíží přímo z vršovického stadionu náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, hezký večer.
5: Hezký večer, máte pravdu, mělo začít, jenomže ty dýmovny se pokryly prakticky mlhou celé hřiště, takže musíme počkat, až rozhodčí Rouček začne tento duel nejslavnějšího derby. No ale, jak říkám, derby otevřela tradiční česká státní hymna a je samozřejmě vyprodáno, takže o atmosféru je opravdu obstaráno. A je také zřejmé, co je ve hře, pokud se Slavia zvítězí, obhájí přestíh holinské prvenství, což jí chce Sparta pochopitelně překazit, má ale velkou marotku, což se odrazilo na hodně pozměně sestavě oproti té nabité slavistické. No tak počkáme si za chvilinku, až rozhodčí Rouček zaduje do své píštělky a odstartuje nejslavnější derby. Takže zatím z Edenu, Standa Sigmund.
0: Hezký večer, přeje Zdeněk Sekanina, a to 3,5 minuty po 19. hodině. Stále píšete o grilování, tak v tom pokračujte. Dáme si v této hodině vaše příspěvky teď už kabáti.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: let.
1: Na Radio Impulse žijeme českou muzikou a také fotbálkem. S Impulzem na fotbal. Slavia Sparta po zhruba 8 minutách hry 0-0, ovšem nejaktuálnější informace z utkání druhého kola nadstavby o titul v první fotbalové lize pro nás bude mít teď přímo z tribuny v pražském Edenu sportovní reportér Standa Sigmund. Hezký večer.
2: Tak hezký večer, tak Dýmovníci a Světlice nakonec dovolili zahájit derby se 7-minutovým zpožděním. No a první minuty jsou vždycky takový vyčkávání obou soupeřů a jinak tomu není ani dneska. Nikdo prostě nechce udělat už v úvodu nějakou velkou chybu. Jen zopakuju, pokud vyhraje Slavia, získá přestihu titul, pokud Sparta remizuje nebo naopak vyhraje ještě, oslavy v Edenu se budou odkládat. Zatím vyrovnaný stav utkání stejně jako hra Sparta Slavia Sparta v 8. minutě utkání 0-0 z Edenu Sigmund.

0: Radio Impuls, za chvilku kapela Krištof. Co bude pak? No, co bude pak, asi dobroty, protože nám posíláte stále fotografie a příspěvky na téma grilování. Také bych chtěl dát příspěvek krevety na grilu, bílý chléb, potřebný olivový olej s Českem a k tomu Šáňo, tak to posílá Šáňa z Neštěmice v Ústí nad Labem. Posílá krásné fotografie, opravdu nádherné jídlo. Dnešní krkovička, také fotka, tentokrát je to video, Míra s manželkou Emičkou z chaty posílají. V Mikulášovicích se také griluje, nádherné, copak to je, asi kuřátko naražené na tuhle tu věc. Ježiš, to je taková dobrota, přátelé, co vy mi to děláte. No a třeba tady nepodepsaná zpráva, ale my nejraději makrely na grilu a už ji tam vidím. Já ji úplně cítím. Nádhera, moc díky, že jste takto grilovali s námi po celý den. Na zítřek pro vás máme další otázku. Něco mi říká, když je den matek, že se to bude týkat maminek. Takže moc díky, že jste vysílali s námi. No a teď už jdeme za těmi Krištofy.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Olympici v Impulzovic krabičce, jejich otázky. Teď mám jedinou, jestli pak reportér Václav Komárek našel nějaké kuriozní policejní případy tohoto týdne. Já myslím, že našel.
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den. Policisté na Přerovsku zastavili policejní auto. Šlo o Škodu Forman, která jakoby z oka vypadla služebním vozům z 90. let. Na autě nechyběly nápisy, policejní znaky ani modré majáky. Řidič Formana si na policistu rád hrál, ale přitom vůbec netušil, že jízda v takto vyzdobeném autě je zakázaná. Hrozí mu několika tisícová pokuta. Dvě mladé slečny z Teplic si vymyslely zábavu, kterou si chtěli zkrátit dlouhé odpoledne. Chodili po městě a sprejovali. Počmárali třeba nemocniční zeď, fasádu domu nebo popelnice. Jejich poznávacím znamením byl nápis šlem. Co přesně toto slovo znamená, vysvětlit nedokázali. Škoda je 20 000 korun. Neuvěřitelný případ hlásí policisté z Jižní Moravy. V hlavní roli je muž, který dlužil peníze svému známému a dostal zajímavý nápad. Koupil si bankovky, co by filmové rekvizity, kterými dluh splatil. Podvedený muž si obřího nápisu, že jde o falešné bankovky, všiml až o několik hodin později. Hříšníkovi hrozí až několik let za mřížemi. Seniorovi v Jirkově vadil hluk ze sousedova bytu. Zavolal na tísňovou linku a policistům řekl, že to tam vystřílí. Asi netušil, že tímto vyhrožováním spustí bleskovou akci a v poutech o několik minut později skončí on sám. Senior může skončit na rok ve vězení. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Radio Impuls se nestává úplně často, že by v dopravě 007 byly jenom dobré zprávy, ale za chvilku tomu tak bude, tak buďte u toho.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každej si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sisel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Krasovnici 1/13, z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínají dobrou zprávou z hlavního tahu rozvadu v Praha, tedy z T5. Nehoda u Králova dvora na 22. kilometru už provozu nepřekáží a kolona je pryč. No a světe div se, dobrou zprávou i končíme. Šňůra aut na pražském Nuselském mostě směrem do centra už se taky rozjela, tak vám přejeme šťastnou cestu a jezděte s úsměvem.

0: námi celý den i před 8 hodinou večerní. Třeba Jana píše, že nahané ve Vlkoši mají krásných 16 stupňů a sluníčko jakoby nechtělo zapadnout. Pepa hlásí 15, tentokrát v Jihlavě, pocitově prý také 15, no a v Jihočeských Vodňanech máme Marii, ta hlásí také 15. Moc díky, že s námi vysíláte. Zítra bude jasno až polojasno, ráno výjimečně mlha, odpoledne a večer postupně většinou oblačno a teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Za chvilku zpráví s vámi se loučí Zdeněk Sekanina. Krásný večer.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Babiš se těší na spolupráci s Maďarem. Komunisté v centru Prahy slavili den vítězství a v Edenu pokračuje pražské derby Slavia Sparta. Je 20 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Andrej Babiš se těší na spolupráci s nově zvoleným maďarským premiérem Péterem Maďarem. Český předseda vlády se domnívá, že nastal správný čas obnovit se skupení Vyšegrádské skupiny, tedy takzvané V4. Babiš to dnes řekl ČTK v reakci na Maďarovo zvolení do funkce. Svému maďarskému protějšku zároveň pogratuloval. Předseda opoziční ODS Martin Kupka přitom označil Maďarovo zvolení za dobrou zprávu především pro tamní občany. Připomenu, že skupina V4 zahrnuje Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Stovky lidí dnes dorazily na pražské staroměstské náměstí. Během odpoledne tam probíhal festival Den vítězství. Pořádala ho iniciativa Ne základnám a spolek Magistra Vité, za kterým podle serveru Seznam zprávy stojí komunistický politik Josef Skála a další levicoví aktivisté. Vedle pódia si svůj stánek postavili také odpůrci Ruska. Na místě byli policisté a antikonfliktní tým. Podle policejního mluvčího Jana Daňka zajistili strážci zákona kvůli přestupkům 3 lidi. Pořadatelé zdůrazňovali, že akce neměla vzpomínat jen na sovětskou armádu. Před staroměstskou radnicí stál vedle sovětského tanku i jeep s americkou vlajkou. Motoristé musí mít na Zlínsku pořádně pevné nervy. I ve volných dnech na ně číhá řada dopravních omezení.
3: Obezřetnosti za volanty a také za řidítky třeba na vlastní kůži nebo lipne u ověřenou aktuálně u Vsetína. Semafory v akci nad Zlínem v úseku zvaném Pindula, úplná uzavírka a objížďka na silnici ze Zlína do Uherského Hradiště. Omezení pro těžké nákladňáky u Luhačovic. Tolik ryze aktuálně, ale silničáři teprve nabírají druhou mízu. V létě to rozjedou naplno. Mimo mnoha jiných úseků budou opravovat páteřní komunikaci na výjezdu ze Zlína. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
2: Obyvatelé Tenerife mají obavy. K největšímu z kanárských ostrovů totiž míří výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem. 3 cestující onemocnění podlehli. Pro zhruba 150 pasažérů plavidla zamíří zítra na Tenerife evakuační letadla z Německa, Francie, USA a dalších zemí. Světová zdravotnická organizace se snaží celou situaci uklidnit. Podle ní je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. Místní média nicméně uvádějí, že necelé 200 pracovníků místního přístavu plánují nepřijít v den připutí lodi do práce. Slavia Sparta po prvním poločase 1-1. Jak vypadal průběh první půle nejslavnějšího derby v utkání o titul v první fotbalové lize, nám teď přiblíží přímo z pražského Edenu náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, hezký večer.
4: I vám hezký večer. No tak Sparta si od 10. minuty vynutila mírnou převahu, která vyvrcholila rohovým kopem, po němž Kuchta hlavu poslal letenské dovedení. Odpověď slavistů přišla po půl hodině hry, kdy po zaváhání spartianské obrany Oskar zblízka vyrovnal. V závěru poločasu pak se blízko slavistický brankář Markovič tedy vyrazil dílovku Ramánemu. Tak po prvním poločase hraje Slavia se Spartou 1-1. Z Edenu Standa Sigmund.
1: Rádio Impuls. Vysílají milionoví moderátoři.

TV nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Moja dcéra mi prehlásila, citujem, tatino, vy ste už retro kapela. Pýtam sa jej, a to už prečo? Nuž, pretože na TikToku je taká skupina Retro Československé pesničky a tam máte aj No Name pieseň Ty si moja prvá. Nuž, hovorím jej, milá moja, keď trošku vyrastieš, prídeš na to, že hláška Ty si moja prvá bude vždy a naveky prudko aktuálna. Je to niečo ako povedané jazykom Lipa a Anny Slováčkovej, si ve mne na pořád. Ladíte novú českú muziku na Impulze.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: jsi ve mně na pořád.
1: Vedeš mě po schodech, cítím, že co mi dáš ze sebe je zázrak lásky.
0: Oči přivřený,
1: krajina pod sněhem a my dva pod dekou vracím se zpátky. Svlíkáš si šaty, andělé mlčí a ve mně se na chvíli zastaví dech. Přemítám, proč jsi mě vybrala, nechci se probudit, se trvám v snech. Venku mráz, uvnitř nás plameny, na stinách tancují jen naše stíny. Ruce jsou spojený, padáme do sebe vášnivě a já ti má milá slíbil, že tu chvíli nestratím z paměti, že si ji uložím hluboko v sobě. Člověk musí přijít o všechno, aby pak v jeden den najednou prozřel.

se zvedá, já musím užít. Prošel jsem údolí, obeplul přístavy, hledal to místo, kde zavládne klid. Jak voda po zimě stéká, z hor nejdou i zastavit ty cizí přání. Kéž bych čas pomalil, kéž bych se dotihnul, alespoň na chvíli vrátil. A řekl svém mladšímu já, nečekej, bojuj, i tohle se stává. Ještě nevíš, že je to jen párkrát za život, předtím se neschovává. To, co jsi získal, může i odejít, ale co miluješ, o to se pér. Dej ji šanci tě znova obejmout, ještě si nezdávej, nestrát.

0: mráz uvnitř nás plameny, na stínách tancují jen naše stíny. Ruce jsou spojený, padáme do sebe vášnivě a já ti máme lásky byl.
1: Že tu chvíli nestratím z paměti, že si ji uložím hluboko v sobě. Člověk musí přijít o všechno, aby pak jeden den na jedno

0: Radio Impuls. Radost ze života. Radio Impuls. 15. května slaví Tomáš Klus 40. A oslaví je s námi. Živě na Impulsu. Čeká nás oslava, na kterou se nezapomíná. Písničky, hosté a překvapení. Už v pátek, 15. května, od 10 do 12. Narozeniny Tomáše Kluse na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zelenský s Putinem by se v budoucnu mohli přece jen sejít. Slovenský premiér Robert Fico dnes v Moskvě předal ruskému prezidentovi vzkaz od jeho ukrajinského protějšku ohledně setkání obou státníků. Fico to uvedl ve videu zveřejněném na Facebooku. Putin podle něj odpověděl, že pokud se chce Zelenský sejít, má se s ním telefonicky spojit. Snižování výdajů na obranu podporuje pouhých 17% Čechů. Pro jejich zachování na 2% hrubého domácího produktu je 24% lidí. Dalších 27% dotázaných by preferovalo jejich růst na průměr Severoatlantické aliance, který byl loni 2,8% HDP. Nadprůměrný podíl HDP by pak do obrany investovalo 17% veřejnosti. Ukazují to výsledky dubnového průzkumu agentury STEM. Z něj také vyplývá, že pro zvyšování výdajů na obranu jsou obecně lidé lépe zajištění a voliči bývalé vlády. Proti investicím do obrany jsou spíše lidé starší a s nižším vzděláním. Státní horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku zítra zahájí sezónu. Půjde o zatím nejrozsáhlejší startovací program v historii. Mluvčí lázní v Karlově Studánce Lucie Špačková ČTK řekla, že bude sestavený ze 7 stanovišť.
2: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity.
1: Zahájení začne mší v kostele Panny Marie Uzdravení nemocných. Odtud se vypraví slavnostní průvod k pitnému pavilonu a zakončí se požehnáním pramenů. Návštěvníci Karlovy Studánky budou moci výjimečně vstoupit do kulturní památky kaple svatého Huberta. Program začíná zítra v 10 hodin a končí v 5 odpoledne. Americký Pentagon otevřel trezory. Na veřejnost se valí dříve přísně tajné spisy o neznámých objektech, které svět zná jako UFO. Na přímý příkaz prezidenta Trumpa jsou venku desítky videí, fotek a stovky hlášení. Zatímco amatérští badatelé jásají, část Ameriky zůstává skeptická.
3: Veřejnosti v USA teď rezonuje zásadní otázka. Jde o konspirační sen nebo realitu, kterou úřady záměrně skrývaly. Nejde jen o rozmazané šmouhy. Zprávy popisují stroje se schopnostmi, které popírají známou fyziku. Bývalí piloti pod přísahou potvrzují objekty s neznámým pohonem. Většinu jevů sice armáda vysvětluje jako drony, zbytek ale zůstává absolutní záhadou. Pentagon navíc slibuje, že další data budou následovat. O debaty a rozruch je tady určitě postaráno. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Fotbalisté Plzně dnes zabudovali. Ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili Liberec 2-0. Západočeši v nejvyšší soutěži zvítězili po třetí za sebou a výrazně se tak přiblížili konečnému třetímu místu v tabulce. Doplním, že v těchto chvílích se také dohrává pražské derby mezi Slaví a Spartou. Sešívaní by v případě výhry mohli už dnes oslavit mistrovský titul. Zítra bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Fotbalové derby mezi Slaví a Spartou mělo ostudný závěr. Sešívaní byly 3 minuty od zisku mistrovského titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. Před koncem utkání vtrhli na hřiště a přitom napadli 2 spartianské hráče. Sudí Rouček za stavu 3-2 pro Slávii nejprve zápas přerušil, následně se rozhodlo o předčasném ukončení. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Zároveň se zachování fanoušků omluvil a připustil, že duel může být kontumovaný ve prospěch Sparty. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Přihlásit se můžou mladí lidé ve věku od 12 do 18 let. Tým má poskytovat pohled dětí a mladých lidí na témata, která se jich týkají. Podle Beneše se zájemci můžou hlásit do 18. května.
3: Poradní tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat 4x ročně a je to nastavené takovým způsobem, že s dětmi při těch setkáních budeme probírat otázky, které buď oni přinesou a které je zajímají, eventuálně které my jim předložíme k diskuzi a budeme potom z toho společně dělat nějaké výstupy.
2: První dětský ombudsman začal pracovat ve funkci na začátku dubna. Loni kancelář ombudsmana vyřídila přes 1300 podnětů týkajících se dětí, z toho zhruba 160 podnětů přišlo přímo od dětí. V Česku přibývá psích kadeřníků. Mezi takzvanými groomery patří k novým trendům kromě stříhání, mytí nebo fénování například terapie červeným světlem pro psy nebo ozonoterapie. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 do několika tisíc korun. Právě o tomto víkendu probíhá na výstavišti v pražských Letňanech soutěž Groommasters Prague, ve které své dovednosti poměří psí kadeřníci z Česka i zahraničí. Porota přitom hodnotí nejen samotný střih, ale i to, jak se kadeřník psovi chová. K neštěstí došlo na mezinárodním letišti v americkém Denveru. Letadlo tam při vzletovém manévru srazilo na runway člověka, který zemřel. Podle stanice ABC News piloti po incidentu oznámili požár motoru a kouř v kabině. Letiště později dodalo, že 12 lidí utrpělo zranění a 5 z nich skončilo v nemocnici. Další pak mohli pokračovat v cestě s jiným letounem. Identita zemřelého se v současnosti prověřuje. Podle informací letiště se nejednalo o jeho zaměstnance. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ohromuje obrovskou energií. Ve světovém rekordu dnes vyhrál v maďarském Segedu světový pohár na kilometrové trati. A to si minulou neděli místo přípravy na závody zaběhl pražský maraton. Ne všichni to olympijskému vítězi z Paříže schvalovali.
4: Je to takový hezký, že cokoliv si dám do hlavy, tak to prostě dokážu. Je to prostě disciplínou, kterou v sobě mám. Vím, co mám odmakáno a vím, na co mám. Ale samozřejmě člověk nikdy neví, jak to dopadne, ale jsem rád, že to dopadlo hezky, že můžu dát dárek svojí dceři k narozeninám, který slaví dneska, tak Emily, všechno nejlepší.
2: 33-letý Fuchsa teď zpětně maraton ocenil v tom, že mu pomohl mentálně. Dnes ve finiši původně těsně porazil Petrova z Ruska, ale nakonec se o první místo podělili. V kariéře český kanoista ovládl 19. závod světového poháru. Zítra bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

když byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchli mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle

0: ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
2: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Nedůstojné fotbalové drama zažil pražský Eden. Sobotní ligové derby mezi Slaví a Spartou se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou spartianských hráčů nedohrálo. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Zachování fanoušků se omluvil a zároveň připustil, že zápas se může kontumovat ve prospěch Sparty. Utkání v Edenu se přerušilo v 7. minutě nastavení a hráči obou týmů okamžitě zamířili do kabin. Hosté následně odjeli autobusem ze stadionu. Domácí Slavia přitom v utkání vedla 3-2. Pokud by vítězství udržela, s předstihem by obhájila ligový titul. Stovky lidí dorazily v sobotu na pražské staroměstské náměstí. Během odpoledne tam probíhal festival Den vítězství. Pořádala ho iniciativa Ne základnám a spolek Magistra Vité, za kterým podle serveru Seznam zprávy stojí komunistický politik Josef Skála a další levicoví aktivisté. Vedle pódia si svůj stánek postavili také odpůrci Ruska. Na místě byli policisté a antikonfliktní tým. Podle policejního mluvčího Jana Daňka zajistili strážci zákona kvůli přestupkům 3 lidi. Pořadatelé zdůrazňovali, že akce neměla vzpomínat jen na sovětskou armádu. Před staroměstskou radnicí stál vedle sovětského tanku i jeep s americkou vlajkou. Umělá inteligence může ulehčit práci lékařům. Moderní technologie už dokáže pomáhat při kontrole snímků třeba z rentgenu, mamografu nebo ultrazvuku. Dermatovenerolog Filip Rob Rádiu Impuls ale přiznal, že by se technologiím v praxi zatím vyhnul.
5: Modely se výrazně zlepšují a jsou citlivější. Bohužel stále ještě nedosahují toho, co my bychom jako lékaři prohlásili. Ano, teďka to můžeme považovat za rovnocennou metodu vyšetření klinickým lékařem.
4: Rozklíčovat snímky od zdravotníků už umí i mobilní aplikace. Ty ale často posílají k lékaři zdravé lidi. Vidí totiž často problém tam, kde není. Jaderná elektrárna Temelín otevřela tréninkové centrum. Bude zaměřené na speciální výcvik techniků dodavatelských firem. Ročně proškolí stovky pracovníků 9 technických profesí. Mezi nimi jsou například potrubáři, čerpadláři nebo armaturáři. Školení bude zakončené teoretickým testem i praktickou částí. Mluvčí elektrárny Marek Sviták vysvětluje, proč je výcvik důležitý.
6: Naším úkolem je zajistit, aby práce tady prováděly kvalitně v souladu se všemi požadavky na bezpečnost, které jsou v případě jaderných elektráren o něco vyšší. V novém centru si toto všechno mohou pracovníci na nečisto osvojit.
4: Po složení závěrečné zkoušky získají úspěšní absolventi certifikát. Ten je opravňuje k výkonu prací na důležitých systémech. V jaderných elektrárnách už podobná výcviková centra fungují. Zaměřují se na výuku svařování a bezpečné práce. Maďarsko má nového premiéra. Noví poslanci v sobotu na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili ministerským předsedou šéfa středopravicové strany TISA Pétera Maďara. Informovali o tom světové agentury. TISA drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. V neděli bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls.
7: Rádio. Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

stačí, naša láska letí.

że budziesz lubić innego. Murza. Nasza laska leci

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zelenský s Putinem by se v budoucnu mohli přece jen sejít. Slovenský premiér Robert Fico v sobotu v Moskvě předal ruskému prezidentovi vzkaz od jeho ukrajinského protějšku ohledně setkání obou státníků. Fico to uvedl ve videu zveřejněném na Facebooku. Putin podle něj odpověděl, že pokud se chce Zelenský sejít, má se s ním telefonicky spojit. Ruský státník později předání vzkazu potvrdil. Andrej Babiš se těší na spolupráci s nově zvoleným maďarským premiérem Péterem Maďarem. Český předseda vlády se domnívá, že nastal správný čas obnovit se skupení Visegrádské skupiny, tedy takzvané V4. Babiš to v sobotu řekl ČTK v reakci na Maďarovo zvolení do funkce. Svému maďarskému protějšku zároveň pogratuloval. Předseda opoziční ODS Martin Kupka přitom označil Maďarovo zvolení za dobrou zprávu především pro tamní občany. Připomenu, že skupina V4 zahrnuje Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Státní horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku v neděli zahájí sezónu. Půjde o zatím nejrozsáhlejší startovací program v historii. Mluvčí lázní v Karlově Studánce Lucie Špačková ČTK řekla, že bude sestavený ze 7 stanovišť.
2: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity.
1: Zahájení začne mší v kostele Panny Marie Uzdravení nemocných. Odtud se vypraví slavnostní průvod k pitnému pavilonu a zakončí se požehnáním pramenů. Návštěvníci Karlovy Studánky budou moci výjimečně vstoupit do kulturní památky kaple svatého Huberta. Program začíná v neděli v 10 hodin a končí v 5 odpoledne. Nad městem Most rostou prastaré morušovníky. Nejstaršímu stromu může být přes 300 let, odhalil to výzkum. V Česku jde přitom o velkou dendrologickou vzácnost.
3: Morušovník černý je dlouhověký listnáč, dorůstající až 10 metrů. Plody mohou vzdáleně připomínat ostružiny. Ve volné přírodě býval kdysi častý. Pod Krušnými horami se objevoval už v 15. století. Teď jsou ale morušovníky vzácností a tak se dendrologové snaží zmapovat a hlavně zachovat ty nejstarší stromy. Zatím pečují o šestici rekordmanů, kterou chtějí postupně doplnit novými sazenicemi. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Čeští hokejisté v sobotu na švédských hrách pohořeli. Ve svém druhém utkání na turnaji podlehli Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka si tak připsali třetí porážku z posledních 4 zápasů v závěrečné přípravě na mistrovství světa. V neděli v poledne se Češi na závěr turnaje utkají se Švýcarskem. V neděli bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v nočníku

poznal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí.

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Nedůstojné fotbalové drama zažil pražský Eden. Sobotní ligové derby mezi Slaví a Spartou se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou spartianských hráčů nedohrálo. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Zachování fanoušků se omluvil a zároveň připustil, že zápas se může kontumovat ve prospěch Sparty. Utkání v Edenu se přerušilo v 7. minutě nastavení a hráči obou týmů okamžitě mířili do kabin. Hosté následně odjeli autobusem ze stadionu. Domácí Slavia přitom v utkání vedla 3-2. Pokud by vítězství udržela, s předstihem by obhájila ligový titul. Stovky lidí dorazily v sobotu na pražské staroměstské náměstí. Během odpoledne tam probíhal festival Den vítězství. Pořádala ho iniciativa Ne základnám a spolek Magistra Vité, za kterým podle serveru Seznam zprávy stojí komunistický politik Josef Skála a další levicoví aktivisté. Vedle pódia si svůj stánek postavili také odpůrci Ruska. Na místě byli policisté a antikonfliktní tým. Podle policejního mluvčího Jana Daňka zajistili strážci zákona kvůli přestupkům 3 lidi. Pořadatelé zdůrazňovali, že akce neměla vzpomínat jen na sovětskou armádu. Před staroměstskou radnicí stál vedle sovětského tanku i jeep s americkou vlajkou. Umělá inteligence může ulehčit práci lékařům. Moderní technologie už dokáže pomáhat při kontrole snímků třeba z rentgenu, mamografu nebo ultrazvuku. Dermatovenerolog Filip Rob Rádiu Impuls ale přiznal, že by se technologiím v praxi zatím vyhnul.
3: Modely se výrazně zlepšují a jsou citlivější. Bohužel stále ještě nedosahují toho, co my bychom jako lékaři prohlásili. Ano, teďka to můžeme považovat za rovnocennou metodu vyšetření klinickým lékařem.
2: Rozklíčovat snímky od zdravotníků už umí i mobilní aplikace. Ty ale často posílají k lékaři zdravé lidi. Vidí totiž často problém tam, kde není. Jaderná elektrárna Temelín otevřela tréninkové centrum. Bude zaměřené na speciální výcvik techniků dodavatelských firem. Ročně proškolí stovky pracovníků 9 technických profesí. Mezi nimi jsou například potrubáři, čerpadláři nebo armaturáři. Školení bude zakončené teoretickým testem i praktickou částí. Mluvčí elektrárny Marek Sviták vysvětluje, proč je výcvik důležitý.
4: Naším úkolem je zajistit, aby práce tady prováděly kvalitně v souladu se všemi požadavky na bezpečnost, které jsou v případě jaderných elektráren o něco vyšší. V novém centru si toto všechno mohou pracovníci na nečisto osvojit.
2: Po složení závěrečné zkoušky získají úspěšní absolventi certifikát. Ten je opravňuje k výkonu prací na důležitých systémech. V jaderných elektrárnách už podobná výcviková centra fungují. Zaměřují se na výuku svařování a bezpečné práce. Maďarsko má nového premiéra. Noví poslanci v sobotu na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili ministerským předsedou šéfa středopravicové strany TISA Pétera Maďara. Informovali o tom světové agentury. TISA drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. V neděli bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: česky a slovensky. Radio Impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet zložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

vchody pasáží. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku.

Dnes nekřičí tu kamelotí, tak jestli nejsi vážně proti,

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zelenský s Putinem by se v budoucnu mohli přece jen sejít. Slovenský premiér Robert Fico v sobotu v Moskvě předal ruskému prezidentovi vzkaz od jeho ukrajinského protějšku ohledně setkání obou státníků. Fico to uvedl ve videu zveřejněném na Facebooku. Putin podle něj odpověděl, že pokud se chce Zelenský sejít, má se s ním telefonicky spojit. Ruský státník později předání vzkazu potvrdil. Andrej Babiš se těší na spolupráci s nově zvoleným maďarským premiérem Péterem Maďarem. Český předseda vlády se domnívá, že nastal správný čas obnovit se skupení Vyšegrádské skupiny, tedy takzvané V4. Babiš to v sobotu řekl ČTK v reakci na Maďarovo zvolení do funkce. Svému maďarskému protějšku zároveň pogratuloval. Předseda opoziční ODS Martin Kupka přitom označil Maďarovo zvolení za dobrou zprávu především pro tamní občany. Připomenu, že skupina V4 zahrnuje Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Státní horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku v neděli zahájí sezónu. Půjde o zatím nejrozsáhlejší startovací program v historii. Mluvčí lázní v Karlově Studánce Lucie Špačková ČTK řekla, že bude sestavený ze 7 stanovišť.
2: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity.
1: Zahájení začne mší v kostele Panny Marie Uzdravení nemocných. Odtud se vypraví slavnostní průvod k pitnému pavilonu a zakončí se požehnáním pramenů. Návštěvníci Karlovy Studánky budou moci výjimečně vstoupit do kulturní památky kaple svatého Huberta. Program začíná v neděli v 10 hodin a končí v 5 odpoledne. Nad městem Most rostou prastaré morušovníky. Nejstaršímu stromu může být přes 300 let, odhalil to výzkum. V Česku jde přitom o velkou dendrologickou vzácnost.
3: Morušovník černý je dlouhověký listnáč, dorůstající až 10 metrů. Plody mohou vzdáleně připomínat ostružiny. Ve volné přírodě býval kdysi častý. Pod Krušnými horami se objevoval už v 15. století. Teď jsou ale morušovníky vzácností a tak se dendrologové snaží zmapovat a hlavně zachovat ty nejstarší stromy. Zatím pečují o 6 rekordmanů, kterou chtějí postupně doplnit novými sazenicemi. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Čeští hokejisté v sobotu na švédských hrách pohořeli. Ve svém druhém utkání na turnaji podlehli Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka si tak připsali 3. porážku z posledních 4 zápasů v závěrečné přípravě na mistrovství světa. V neděli v poledne se Češi na závěr turnaje utkají se Švýcarskem. V neděli bude převážně slunečno, odpoledne a na večer